0: vyučovat, a to ve všech ročnících. Součástí módní kolekce jsou šaty, kravaty, sako, halenky, kalhoty, bílá košile a tepláky, vše s logem školy. Uniformy jsou teď vystaveny, během podzimu budou nabízeny rodičům. Zájem je hlavně na prvním stupni. Klára Fajstová, Radio Impuls, Kladruby.
1: Německo dál vojensky podporuje Ukrajinu. Naši sousedé poskytnou zemi bránící se ruské invazi potřebné střely do protivzdušných systémů Patriot. V úterý to během online schůzky takzvané kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny podle agentury Reuters oznámil německý ministr obrany Boris Pistorius. Ten uvedl, že střely PAC-2 půjdou ze zásob německé armády. Tenistka Linda Nosková na US Open končí. 21-letá wimbledonská šampionka do semifinále grandslamového turnaje nepostoupila. Vítězce posledních dvou ročníků a světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 6-7, 6-3 a 6-7. Na newyorském dvorci Artura Ashe bojovala s běloruskou tenistkou 2 hodiny a 22 minut. Rozhodující super tiebreak ztratila 7-10. Ve středu bude v Čechách zataženo až oblačno s deštěm a ojediněle i bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku pak převážně slunečno a oblačnost a srážky se objeví až odpoledne. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 stupňů na východě. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumí.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Hej, kam jedete?
2: Brodu.
1: Vemte mě kousek sebou.
2: Tak si sedněte.

0: Česko zažilo mimořádně horký zářijový den. Teplotní rekordy pro 8. září padly na 127 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Maximální teplota dosáhla v úterý hodnoty 33,5 stupně. Zaznamenaly ji shodně jihomoravské stanice v Brodě nad Dyjí a Dyjákovicích a také v Doksanech v Ústeckém kraji. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Karlovarské hejtmanství prodloužilo omezený provoz protialkoholní záchytné stanice v Sokolově. Původně šlo o dočasné opatření během prázdnin. Vedení kraje ale rozhodlo, že bude pokračovat dál.
1: Provoz jen o víkendech měl být jen do konce srpna. Podle hejtmanství ale potrvá až do poloviny října. Kraj totiž potřebuje získat dostatek dat k definitivnímu rozhodnutí. Zařízení je dlouhodobě ztrátové a problémy, které dělají, řekněme, stálí hosté záchytky, navíc sokolovská radnice nehodlá tolerovat. K tomu, jak bude dál fungovat, se přitom musí vyjádřit také záchranka a policie. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Opuštěná nádraží na Jindřichohradecké úzkokolejce dostávají nový život. Historické železniční stanice slouží k ubytování, vzdělávání nebo se postupně mění na turistické základny. V Lovětíně se například otevřela komunitní škola a školka. Podle provozovatele úzkokolejky Alberta Fikáčka je cílem, aby celá dráha žila.
2: Teďka připravujeme projekt turistickými oddíly mládeže ve Chválkově, takže snažíme se, aby všechno bylo využité. Například jsme ještě nenašli způsob využití pro nádražní budovu velice krásnou v Kamenici nad Lipou, takže tam zatím na nápady čekáme.
0: Na obou železničních větvích úzkokolejných tratí z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a do Obrataně je 15 zastávek a 15 nádraží. Pravidelný provoz se na úzkokolejku vrátil letos po 3,5 letech. Izrael uzavře britský konzulát v Jeruzalémě. Zároveň zakáže vstup do země 12 britským občanům. Podle agentury AFP to uvedl izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Rozhodnutí je reakcí na omezení dovozu zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném západním břehu, které v úterý oznámily Británie a 11 dalších západních zemí. Brian Priske zůstává trenérem fotbalistů Sparty. Dánský kouč má nadále důvěru vedení klubu. Letenští nicméně kvůli špatným výsledkům v úvodu sezóny udělali změny v realizačním týmu. Ukončili spolupráci s trenérem pro standardní situace Jackem Wilsonem a vedoucím fyzické přípravy Ianem Colem. Pražský prvoligový klub to v úterý uvedl na svém webu. Sparta aktuálně prožívá jeden z nejhorších vstupů do ligové sezóny. Letenští prohráli 4 z dosavadních 7 Mikol a v neúplné tabulce se krčí na 10. místě. Ve středu bude v Čechách zataženo až oblačno s deštěm a ojediněle i bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku pak převážně slunečno a oblačnost a srážky se objeví až odpoledne. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 stupňů na východě. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém,

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Petr Pavel se chystá na severozápad Čech. Prezident s manželkou Evou navštíví 16. září Ústecký kraj a o den později se přesune do Karlovarského kraje. O jeho plánované cestě informovala v úterý prezidentská kancelář. Naposledy byl Pavel v Ústeckém kraji loni v říjnu, v Karlovarském kraji pak loni v listopadu. Při cestě zavítá prezidentský pár mimo jiné do strategické průmyslové zóny Triangle na Lounsku nebo do porcelánky Thun 1794 v Nové Roli na Karlovarsku. Hlava státu také vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv v Karlových Varech. Železniční most na pražské Výtoni čeká zpevňovací kůra. Některé jeho části Správa železnic provizorně vystuží uhlíkovými lamelami. Podle státního podniku jde o nejefektivnější způsob, jak na mostě přes Vltavu udržet stávající omezený provoz. V současnosti tam může vjet pouze jeden vlak, a to maximální rychlostí 20 km v hodině. Mluvčí Správy železnic Nela Frýbová říká, že práce začnou příští týden.
1: Montáž uhlíkových lamel se bude provádět z lešení zavěšeného na most. Práce pak potrvají 6 týdnů a nebudou mít vliv na železniční provoz nad rámec současných opatření.
0: Aktuální práce mají zajistit udržení provozu na pražském Výtoňském mostu minimálně do roku 2028. O finálním řešení přemostění chce Správa železnic rozhodnout ještě letos. V Kladrubech na Tachovsku zavádějí školní módu. Základní škola chce jednotným oblečením bourat sociální rozdíly. Oděv bude ale dobrovolný, jen pro ty, co ho budou chtít nosit.
2: Za myšlenkou školní módy stojí ředitelka Ilona Křížková, která je autorkou vzdělávacího projektu Dětiketa, etiketa pro děti. Právě v Kladrubech se v roce 2023 začalo jako v první škole v Česku společenské chování vyučovat, a to ve všech ročnících. Součástí módní kolekce jsou šaty, kravaty, sako, halenky, kalhoty, bílá košile a tepláky, vše s logem školy. Uniformy jsou teď vystaveny. Během podzimu budou nabízeny rodičům. Zájem je hlavně na prvním stupni. Klára Fajstová, Radio Impuls, Kladruby.
0: Německo dál vojensky podporuje Ukrajinu. Naši sousedé poskytnou zemi bránící se ruské invazi potřebné střely do protivzdušných systémů Patriot. V úterý to během online schůzky takzvané kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny podle agentury Reuters oznámil německý ministr obrany Boris Pistorius. Ten uvedl, že střely PAC-2 půjdou ze zásob německé armády. Tenistka Linda Nosková na US Open končí. 21-letá wimbledonská šampionka do semifinále grandslamového turnaje nepostoupila. Vítězce posledních dvou ročníků a světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 6-7, 6-3 a 6-7. Na newyorském dvorci Artura Eše bojovala s běloruskou tenistkou 2 hodiny a 22 minut. Rozhodující super tiebreak ztratila 7-10. Ve středu bude v Čechách zataženo až oblačno s deštěm a ojediněle i bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku pak převážně slunečno a oblačnost a srážky se objeví až odpoledne. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 stupňů na východě. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: tak lásková.
1: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
2: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pánicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil. A jen 10 mil

Jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil.

růže a pat, schromil ho ten věčnej chvat.

světla zaplály. To mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

odešli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Česko zažilo mimořádně horký zářijový den. Teplotní rekordy pro 8. září padly na 127 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Maximální teplota dosáhla v úterý hodnoty 33,5 stupně. Zaznamenaly ji shodně jihomoravské stanice v Brodě nad Dyjí a Dyjákovicích a také v Doksanech v Ústeckém kraji. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Karlovarské hejtmanství prodloužilo omezený provoz protialkoholní záchytné stanice v Sokolově. Původně šlo o dočasné opatření během prázdnin. Vedení kraje ale rozhodlo, že bude pokračovat dál.
1: Provoz jen o víkendech měl být jen do konce srpna. Podle hejtmanství ale potrvá až do poloviny října. Kraj totiž potřebuje získat dostatek dat k definitivnímu rozhodnutí. Zařízení je dlouhodobě ztrátové a problémy, které dělají, řekněme, stálí hosté záchytky, navíc sokolovská radnice nehodlá tolerovat. K tomu, jak bude dál fungovat, se přitom musí vyjádřit také záchranka a policie. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Opuštěná nádraží na Jindřichohradecké úzkokolejce dostávají nový život. Historické železniční stanice slouží k ubytování, vzdělávání nebo se postupně mění na turistické základny. V Lovětíně se například otevřela komunitní škola a školka. Podle provozovatele úzkokolejky Alberta Fikáčka je cílem, aby celá dráha žila.
2: Teďka připravujeme projekt turistickými oddělí mládeže ve Chválkově, takže snažíme se, aby všechno bylo využité. Například jsme ještě nenašli způsob využití pro nádražní budovu velice krásnou v Kamenici nad Lipou, takže tam zatím na nápady čekáme.
0: Na obou železničních větvích úzkokolejných tratí z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a do Obrataně je 15 zastávek a 15 nádraží. Pravidelný provoz se na úzkokolejku vrátil letos po 3,5 letech. Izrael uzavře britský konzulát v Jeruzalémě, zároveň zakáže vstup do země 12 britským občanům. Podle agentury AFP to uvedl izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Rozhodnutí je reakcí na omezení dovozu zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném západním břehu, které v úterý oznámily Británie a 11 dalších západních zemí. Brian Priske zůstává trenérem fotbalistů Sparty. Dánský kouč má nadále důvěru vedení klubu. Letenští nicméně kvůli špatným výsledkům v úvodu sezóny udělali změny v realizačním týmu. Ukončili spolupráci s trenérem pro standardní situace Jackem Wilsonem a vedoucím fyzické přípravy Ianem Colem. Pražský prvoligový klub to v úterý uvedl na svém webu. Sparta aktuálně prožívá jeden z nejhorších vstupů do ligové sezóny. Letenští prohráli 4 z dosavadních 7 kol a v neúplné tabulce se krčí na 10. místě. Ve středu bude v Čechách zataženo až oblačno s deštěm a ojediněle i bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku pak převážně slunečno a oblačnost a srážky se objeví až odpoledne. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 stupňů na východě. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
1: Už to bude 5 let?
0: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej.
1: Dneska? To má hodnotu tak 6.
0: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
1: A jo.
2: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.

Až vyjde dluhý průvod smutečních hostů na Slezsku, Ostravu od Sikorova mostu, až to se mnou sekne. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné.

To se káže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a onem, ať to se mnu šla hned a jak se starým McDonem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnu definitivně sekne. Jediné, co nevím, jestli startku nebo Spartu, bo bych tam nahoře v nebi nerad trhal partu. Na každý patře buberu bandasku s rumem borům, nemůže už chodit, když pije se s rozumem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné,

ty. Až moja stará pochopí, že nejdu do roboty. Kdybych co chtěl dělat všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné, až to se mnou sekne. Kdybych co chtěl dělat všechno málo platné, mohlo to být horší, ne.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Petr Pavel se chystá na severozápad Čech. Prezident s manželkou Evou navštíví 16. září Ústecký kraj a o den později se přesune do Karlovarského kraje. O jeho plánované cestě informovala v úterý prezidentská kancelář. Naposledy byl Pavel v Ústeckém kraji loni v říjnu, v Karlovarském kraji pak loni v listopadu. Při cestě zavítá prezidentský pár mimo jiné do strategické průmyslové zóny Triangle na Lounsku nebo do porcelánky Thun 1794 v Nové Roli na Karlovarsku. Hlava státu také vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv v Karlových Varech. Železniční most na Pražské Výtoni čeká zpevňovací kůra. Některé jeho části Správa železnic provizorně vystuží uhlíkovými lamelami. Podle státního podniku jde o nejefektivnější způsob, jak na mostě přes Vltavu udržet stávající omezený provoz. V současnosti tam může vjet pouze jeden vlak, a to maximální rychlostí 20 km v hodině. Mluvčí Správy železnic Nela Frýbová říká, že práce začnou příští týden.
2: Montáž uhlíkových lamel se bude provádět z lešení zavěšeného na most. Práce pak potrvají 6 týdnů a nebudou mít vliv na železniční provoz nad rámec současných opatření.
1: Aktuální práce mají zajistit udržení provozu na pražském Výtoňském mostu minimálně do roku 2028. O finálním řešení přemostění chce Správa železnic rozhodnout ještě letos. V Kladrubech na Tachovsku zavádějí školní módu. Základní škola chce jednotným oblečením bourat sociální rozdíly. Oděv bude ale dobrovolný, jen pro ty, co ho budou chtít nosit.
3: Za myšlenkou školní módy stojí ředitelka Ilona Křížková, která je autorkou vzdělávacího projektu Dětiketa, etiketa pro děti. Právě v Kladrubech se v roce 2023 začalo jako v první škole v Česku společenské chování vyučovat, a to ve všech ročnících. Součástí módní kolekce jsou šaty, kravaty, sako, halenky, kalhoty, bílá košile a tepláky, vše s logem školy. Uniformy jsou teď vystaveny. Během podzimu budou nabízeny rodičům. Zájem je hlavně na prvním stupni. Klára Fajstová, Radio Impuls, Kladruby.
1: Německo dál vojensky podporuje Ukrajinu. Naši sousedé poskytnou zemi bránící se ruské invazi potřebné střely do protivzdušných systémů Patriot. V úterý to během online schůzky takzvané kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny podle agentury Reuters oznámil německý ministr obrany Boris Pistorius. Ten uvedl, že střely PAC-2 půjdou ze zásob německé armády. Tenistka Linda Nosková na US Open končí. 21-letá wimbledonská šampionka do semifinále grandslamového turnaje nepostoupila. Vítězce posledních dvou ročníků a světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 6-7, 6-3 a 6-7. Na newyorském dvorci Artura Eše bojovala s běloruskou tenistkou 2 hodiny a 22 minut. Rozhodující super tiebreak ztratila 7-10. Ve středu bude v Čechách zataženo až oblačno s deštěm a ojediněle i bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku pak převážně slunečno a oblačnost a srážky se objeví až odpoledne. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 stupňů na východě. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6. Máme tady středeční ráno s datem 9. září. Adam Kořice s vámi přeji pohodové vstávání. A teď už Dalibor Janda, písnička Hurikán.

0: Chápe Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, středa 9. září, máme po 6. Za malou chvíli Jaroslav Uhlíř, písnička Severní vítr, která zazněla ve filmu Vrchni prchni.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Proč se maďarské víno peče v troubě, prozradí cestovatel Jirka Kolbaba o 1:30. Pěvec nebo uklízečka? Kdo vyhraje? Uslyšíme od Oldřicha Kajzera a Jiřího Lábuse v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. Ladislav Štajdl, píseň Mží ti do vlasů a také Ivan Mládek a jeho Prachovské skály. Tyhle ty dvě písničky nabídne naše hudební dvojce, co mají společného, prozradím po 6:30. Teď už Jaroslav Uhlíř, píseň Severní vítr.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Každý umělec nějak začínal a tahle písnička, dá se říct, odstartovala kariéru jistého Václava, tedy pardon, Dalibora.
3: Jahodový koktejl z jahodových trh.
2: Proč musel textař Jan Krůta ždímat hadr a co ho nadchlo na zpěvákovi s dlouhými vlasy a strništěm, dozvíte se v hudebním kalendáři ve středu o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Středa 9. září, přeji pohodové ráno. Do půl sedmé ještě určitě z muziky 60. až 80. Marta Kubišová, písnička Hey Jude. Čeká nás nový díl našeho hudebního kalendáře. My si v něm připomeneme hardrockové kořeny Dalibora Jandy. Věnovat se budeme možná paradoxně písničce Jahodový koktejl. A to už dnes v půl dvanácté hudební kalendář pro nás chystá kolega Zdeněk Sekanina.
1: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kráji zamíchej.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90 a Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90 až do 15. září. Kaufland.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days jen do 20. září.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Desátý Český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Český Impuls, dobré ráno, středa 9. září, my si po půl sedmé poslechneme další muziku let 60. až 80. Skupina Projektil, Pavel Rod zaspívá písničku Zahrada ticha, také nás nemine Jiří Schellinger, nahrávka, což takhle dát si špenát. Zešu nejdřív Michal David, píseň My máme prýma rodiče, teď už ale rychlý přehled zpráv v podání naší redakce.
1: Hezké středeční ráno. Hasiči i přes noc pokračovali v likvidaci požáru supermarketu Lidl v Kladně. Odvolací soud se vrátí ke kauze požáru v Národním parku České Švýcarsko. Volebním uskupením končí lhůta pro nominace do okrskových komisí. Problém s řízením

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, včera jsem se zdál.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu a jdi spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé, na řadě naše první ranní hudební dvojce a ta nám nabídne Ladislava Štajdla písničku Mžíti do vlasů a pak nás také nemine Ivan Mládek, nahrávka Prachovské skály. A tyhle ty dvě písničky spojuje to, že obě dvě vznikly roku 1977. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, přeji poklidné a ničím nerušené vstávání do nového dne, středa 9. září, doufám, že se máte fajn. Pomalu, ale jistě se nám blíží 7. hodina. My v celou uslyšíme novinky z domova, ze světa i ze sportu, nabídneme zprávy a do té doby ještě určitě skupina Gentour, písnička Všechno bude fajn. Mě opět zajímá, do jakého středečního rána jste se probudili, budu rád, když mi napíšete zprávu ohledně vašeho počasí a zapojte se tak i vy do vysílání Rádia Český Impuls. Číslo k nám je 734 787 981.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
4: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na dek.cz.

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: A u nich vás vítá Michael Ransdorf. Pěkné dopoledne. Porucha trakčního vedení omezila provoz na trati z Chebu do Plzně. Vlaky kvůli popadaným stromům nejezdí mezi stanicemi Dolní Žandov a Lázně Kinžvart. Víc informací pro vás zjišťujeme. Požár kladenského supermarketu zaměstnával hasiče i večer. Pokračovali v rozebírání objektu a v dohašování. Pomocí těžké techniky prolévali požářiště. Podle mluvčího středočeských hasičů Bakaláře není jasné, jak dlouho na místě budou práce pokračovat. Příčinou požáru byl zkrat na elektroinstalaci v podstřešním prostoru. Škoda je předběžným odhadem vyčíslená na 120 milionů korun. Sněmovna znovu schválila omezení pravomocí prezidenta k vedoucím stálých misí. Přehlasovala veto Senátu, podle něhož je změna protiústavním zásahem do kompetencí hlavy státu. Úpravu teď dostane k podpisu prezident Pavel. Už dříve uvedl, že k takové změně nevidí důvod. Odpůrci už předem avizovali, že normu v případě přijetí napadnou u ústavního soudu. Změna má platit od 1. listopadu. Školáci mívají problém se soustředěním, potvrdilo to mezinárodní srovnání PISA, které zkoumá schopnosti a znalosti 15-letých žáků. Přestože české děti zůstávají nad evropským i světovým průměrem, dlouhodobě se zhoršují v matematice a čtení. Problém s porozuměním textu a následné práci s informacemi se pak projevuje v dalších předmětech. Ministr školství Robert Plaga řekl, že jde o důsledek oslabené pozornosti, kterou má na svědomí především digitální doba a sociální sítě. Plaga to prý pozoruje i sám na sobě.
2: Ta tiktokizovaná doba se negativně projevuje na schopnosti soustředit se a číst. To je ze studií schopnost začíst se do knihy a bohužel pozorujte u sebe, tak se u mě zhoršuje právě s tím, jak využívám sociální sítě. To znamená, to klíčové není, kolik máte knih, ale jestli se umíte soustředit a knihu si přečíst. A to bych byl velmi rád, kdyby se zlepšilo.
1: Poznatky ze srovnání ministerstvo využije k přípravě proměny metod vzdělávání. Zavádět by se měly od roku 2028. Odborník klidní Šuma obavy z chemikálí na Šumavě. Podle Jiřího Unčovského z Asociace sanačních společností nejsou na místě slova o přírodní katastrofě. V České televizi přesto připustil, že vyčištění někdejšího vojenského újezdu je rozhodně na místě. Musí se podle něj ale zvážit i ekonomická stránka věci.
3: Ne každá zátěž, když se budeme bavit obecně, je přijatelné ji sanovat, nekonečné náklady, tak je lépe přijmout nějaká jiná opatření, třeba nevyužívat ten prostor.
1: Ministr životního prostředí Igor Červený oznámil, že se bývalý armádní areál Dobrá voda na Klatovsku začne sanovat za 2 týdny. Vyčištění má přijít na necelých 200 milionů korun. Mezi nalezenými látkami jsou například chlorovaná rozpouštědla, arzen nebo rtuť. No a na závěr jdeme na počasí. Deštník by si dnes měli vzít hlavně lidé v Čechách, kde má pršet téměř celý den. Teploty dnes budou hodně záležet na tom, kde budete. Na západě republiky bude 18 stupňů, na východě i 32. To byly zprávy uzavřené počasím a Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 4 minuty po 7 hodině, zdraví vás Adam Kořica, přeji hezké ráno, středa 9. září. V ranním tématu nás čeká řízkobraní, více už za malou chvíli, no a teď muzika let 60. až 80. Skupina Turbo, písnička Hráč.

0: Za 2 minuty, 7:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli naše letní kino, písnička Tak, abyste to věděla, z filmového muzikálu Kdyby 1000 klarinetů, zpívat budou Karel Gott, Valdemar Matuška a taky Hana Hegerová. Dobré ráno z Kraslice, přeje paní Helča, která hlásí 17 stupňů, 19 na teploměru, má pan Zbyněk ze Štúrova, kdy jasno, pozdravujeme. Co vy ostatní, kolik jste naměřili, kolik měříte stupňů? Právě teď po ránu, středa 9. září, číslo k nám je 734-787-981, napište na náš WhatsApp nebo pošlete klasickou SMSku.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Středeční ranní impulzovec Krabička nabídne Jirku Korna, písničku Žal se odkládá a také uslyšíme Petra Jandu, který nám skladbu uvede po 7:30. Televizní tipy, ty nabídne kolega Saša Hemala, dozvíme se, co si nesmíme nechat ujít a to o 12:30. No a dnešní ráno bude o vašich názorech, to je jasné, a budeme se bavit o řízku, protože právě dnes slavíme Mezinárodní den řízku a mě zajímá, jaký je ten váš správný řízek, kuřecí nebo vepřový, na sádle, na másle, naložený nebo nikdy. A patří citron na řízek? 6411 211, to je číslo k nám. 7:45, první vaše reakce, komentáře zhruba z takových 6-7 minut. Teď už Karel Gott, Valdemar Matuška, Hana Hegerová, vybraná společnost let 60. až 80. tady na rádiu Český impuls. Dobré ráno.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dobré ráno, zdravím vás z našeho rádia, blíží se 7:30, za malou chvíli muzika let 60. až 80. Středa 9. září a na dnešní den připadá Mezinárodní den řízku. A my v našem rádiu to bereme jako výzvu, protože řízek je klasika, jedno slovo a každý má okamžitě názor. Řízek není jen jídlo, je to rodinná tradice, víkendový oběd a věc, o které se v Česku nepřestává diskutovat. Já se ptám, jaký je ten váš správný řízek a klidně nám nahrajte váš recept kuřecí nebo vepřový a je tohle pro vás vůbec otázka, nebo je prostě jasno. Na sádle, na másle nebo na oleji, naložený nebo nikdy. Citron na řízek, ano nebo absolutně ne.
1: Co se týká řízku, čerstvý určitě ano, ať už kuřecí nebo vepřový, ohřívaný, to úplně fanda nejsem. Představa Vánoc, kdy vám ještě 3 dny potom každý nabízí ohřívaný řízek, tak to fakt ne.
2: Řízek spasí svět.
0: I tohle může být světonázor, co vy a řízky 604 211 určitě zavolejte a teď už si hrajeme muziku let 60. až 80. O 7:30 kolega Michal Ransdorf a nové zprávy.
3: Hudební kalendář Českého impulzu.
4: Každý umělec nějak začínal a tahle písnička, dá se říct, odstartovala kariéru jistého Václava, tedy pardon, Dalibora.
5: Jahodový koktejl z jahodových řek.
4: Proč musel textař Jan Krůta ždímat hadr a co ho nadchlo na zpěvákovi s dlouhými vlasy a strništěm, dozvíte se v hudebním kalendáři ve středu o 11:30.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
8: Slyšíš to, co to je?
9: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
9: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
9: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
14: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
15: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.

0: 2 minuty po 7:30 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké středeční ráno, 9. září. Koukám na vaše zprávy ohledně počasí, které posíláte na číslo 734-787-981. Hezké ráno od Řípu, z Mětiše přeje paní Dáša, která hlásí 19 stupňů a to po dešti. Pozdravujeme, posíláme pozdravy a teď už rychlé zprávy, kolega Michal Ransdorf a po nich Iveta Bartošová, píseň Víš lásko, 2 minuty po 7:30.
1: Hezké ráno. Porucha trakčního vedení omezila provoz na trati z Chebu do Plzně. V Rakousku zahynul motorkář z Česka, který nebezpečně předjížděl kolonu. Na hranici se Slovenskem začne 24-hodinové cvičení, během něhož chystá policie kontroly. Lidovci chtějí kvůli zadlužujícímu se rozpočtu svolat sněmovnu k hlasování o nedůvěře vládě. A dohrávky Jablonce s Baníkem a Hradce z Plzní dnes uzavřou 5. kolo fotbalové ligy. No a na závěr počasí. Česko se dnes teplotně rozdělí na 2 poloviny. Déšť schladí Čechy na teploty okolo 8. Na Moravě a ve Slezsku ale kapky tolik nepřijdou a může tam být i tropických 32 stupňů. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za minutu 7:45 přeji hezké ráno, středa 9. září, za malou chvíli Jirka Korn, písnička Žal se odkládá, naše impulzovec krabička a na působení Jirky Korna ve skupině Olympik teď zaspomíná zpěvák Petr Janda.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Žal se odkládá je písnička, kterou znám, možná neznám, z těch estrác z Kouzelníku. Prý se tehdy dobře umístila na nějakém festivalu v Dublinu. Jinak Jirka Korn, který zpívá, s náma dlouho hrál a pořád jsme si mysleli, že bude z něj ten starý rebel, ten starý rock'n'rollový ďábel. Rebelství v něm tedy zůstalo, ale rock'n'roll už dávno vyprchal. Ale je to univerzální zpěvák, který dovede vystřihnout kdeco.

0: Dobré ráno, středa 9. září, blíží se nám 8. hodina. V ranním tématu se bavíme o tom, že dnes slavíme Mezinárodní den řízku, takže je asi jasné, co si dnes dáte k obědu, co byste si měli dát k obědu. Já jsem si teď vzpomněl na partnerku mého nejlepšího kamaráda, ta jako řízek zbožňuje, jo, ostatně kdo ne, no ale pro ní jako největší vražda a v přímém přenosu je, když jí ten řízek někdo pokape citrónem. Tak jak to máte vy? Citrón a řízek, ano nebo absolutně ne. Naložený nebo nikdy, na sádle, na másle nebo na oleji, kuřecí nebo vepřový, a je tohle pro vás vůbec otázka, nebo je prostě jasno, a jaký je ten váš správný řízek? Klidně nám nahrajte recept.
1: Když řízek, tak bez citrónu, a když řízky, tak moje dcera se může utlouct.
2: Já musím říct, že žádný výlet prostě neexistuje bez řízku. Není nad to, když si někde na kopci, na sněžce nebo kdekoliv jinde otevřete tu krabici s těma řízkama, dáte si k tomu okurku, chleba, no prostě nádhera.
0: Úplně se tam vidím, a aby to byla taková ta zlatá česká klasika, tak ještě ponožky do sandálů. Řízek, rodinná tradice, víkendový oběd a jídlo, o které se v Česku nepřestává diskutovat. 604 111 211, těšíme se jen na vaše další reakce. A teď už si do zpráv celou hrajeme.
3: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům Extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: A pěkný poslech vám přeje Michael Ransdorf. Vlaky ve středních Čechách dnes nejspíš budou praskat ve švech. Českým dráhám chybí přes 20 příměstských jednotek City Elephant. Řada vlaků na hlavních koridorech tak pojede zkrácená o polovinu. Problémy můžou nastat hlavně na obou tratích z Kolína do Prahy a také na těch směřujících do hlavního města z Benešova, Kralup nad Vltavou a Berouna. Na linkách s dvoupatrovými City Elephant je teď v terénu zhruba 40 vlaků. Národní dopravce má přitom k dispozici zhruba 50 funkčních jednotek. Místo 6 vagónových souprav tak budou taky poloviční. Dnešní cesta za prací tak může ve středních Čechách vypadat jako v povídce Šimka a Grossmana.
2: Paní na nás ukázala prstem, darebáci, starýho člověka nepustí sednout. Upozornil jsem ji, že celou cestu stojím na jedné noze a ještě ne na své.
1: Středočeský radní pro dopravu Petr Borecký i Pražská integrovaná doprava se omluvili už včera. Sešlo se prý hned několik věcí najednou. Instalace evropského zabezpečovače ETCS, vandalismus, opravy po střetech se zvěří i další závady. Cestující ve zkrácených vlacích můžou jet první třídou bez příplatku. A na kolejích ještě zůstaneme. Porucha trakčního vedení omezila provoz na trati z Chebu do Plzně. Vlaky kvůli popadaným stromům nejezdí v úseku mezi stanicemi Dolní Žandov a Lázně Kinžvart. Vyplývá to z webu Českých drah. Omezení dálkové i regionální dopravy předpokládají do půl jedné. A ještě jedna aktuální zpráva. Na silnici číslo 26 na železničním přejezdu u Horšovského Týna narazil vlak do vyvráceného stromu. Na jihu Rakouska zahynul 35-letý motorkář z Česka. Podle policie v mírné pravotočivé zatáčce předjížděl dvě auta a následně se srazil s protijedoucí dodávkou. Policisté se podle agentury APA muže pokoušeli oživit, ten ale těžkým zraněním na místě podlehl. 26-letého řidiče protijedoucího vozu museli z auta vyprošťovat hasiči. Utrpěl zranění blíže neurčeného rozsahu a záchranáři ho převezli do nemocnice. Koupání na východě Moravy je dál možné. Milovníci vodních radostí ještě nekončí. Koupaliště fungují pod širým nebem ve Zlíně nebo Uherském Brodě. Pokladníci podtrhují tučné účty a k dobrým tržbám jim přispívají i dnešní teploty, o kterých si řekneme v závěru zpráv, ale teď si poslechneme Jana Čadu.
3: Součty na vstupném z koupališť budou letos velmi dobré a mírně je mohou nalepšit třeba ve Zlíně nebo Uherském Brodě. Dva Tropical Days, zvané úterý a středa, vytahují k vodě a na sluníčko Leckoho. Ve Zlíně doprovodí třicítky malé i velké, v Lázních uprostřed města po celý den, na koupalištích na jižních svazích a Bartošově čtvrti vždy od 14. hodiny odpolední. V Uherském Brodě potom zvou vodomilce už od pravého poledne. Jan Čada, Zlínský kraj.
1: No a teď ty slíbené teploty, ty se dnes na východě Moravy vyšplhají i na 32. Hlavně Čechy, ale teď vstávají do deštivého rána. Pršet má během dne na téměř celým jejich území a tam to srazí teploty na hodnoty okolo 18. To byly zprávy a Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 8 hodině, Adam Kuřica přeje hezké ráno. Středa 9. září na řadě je teď Vítězslav Vávra, písnička Holky z Gimplu a tuto skladbu můžeme věnovat všem Danielám, které dnes slaví svátek. Všechno nejlepší.

0: Tři minuty, čtvrt na devět, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Dobré ráno z Čínska přeje pan Jiří, který hlásí 18 stupňů. Také se nám ozvala paní Eva z Neratovic, která hlásí po dešti oblačno a 21 stupňů. A koukám, že nám píše i pan Václav, který přeje všem krásné ráno a reaguje na dnešní ranní téma, kdy se bavíme o tom, jaký řízek máte nejradši. Pan Václav píše, vepřový řízek z Krkovice, kuřecí ze Sténa a klidně houbový řízek a pak to zalít pivem. Krásný den přeje Václav, tak zdravíme i vás, pane Václave, děkuju za zprávu na náš WhatsApp. Číslo k nám je 734-787-981 i nadále mi můžete napsat, do jakého rána jste se probudili. Za malou chvíli Laďka Kozderková.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Karel Gott v naší další ranní hudební dvojici bude zpívat na texty Jiřího Štajdla. Vždycky, když se tihleti dva spojili, tak z toho vznikly samozřejmě obrovské hity. Já vám prozradím, které písničky si pustíme, a to po půl deváté. Dnešní večer tady na rádiu Český impuls bude opět ve znamení hudebních žánrů, jakými jsou country, folk a tramská muzika. Startujeme po 19. hodině. Kdy jste naposledy měli jahodový koktejl? Zjišťujeme na Facebooku našeho rádia, který najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls. Vy už možná víte, kam tím mířím, protože v hudebním kalendáři dnes zjistíme, jak se rodil hit Dalibora Jandy. Právě písnička Jahodový koktejl, a to o půl dvanácté. Vy nám můžete napsat na náš Facebook www.facebook.com/Český impuls. A teď už muzika let 60. až 80. Startuje letní kino. Písnička Jarní víra ze seriálu Píseň pro Rudolfa III. Zpívá Laďka Kozderková za 2:04.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Středa 9. září, zdravím vás z našeho rádia, blíží se 8:30, kolega Michal Ransdorf kompletuje zprávy, které uslyšíme za pár minut, také nás čeká muzika let 60. až 80. ale hlavně teď naše ranní téma, máme tady takové menší ranní řízkobraní, protože na dnešní den připadá Mezinárodní den řízku. Zjišťujeme, jaký je ten váš správný řízek, nahrajte nám klidně recept kuřecí nebo vepřový a je tohle pro vás vůbec otázka, nebo je prostě jasno, na sádle, na másle nebo na oleji, naložený nebo nikdy, citrona řízek, ano nebo absolutně ne?
1: Dobré ranko, řízečky mám rád na všechny způsoby, bez citronu si to teda nedokážu představit, to musím s váma trošku odporovat a nejradši ho mám s bramborovou kaší a s kyselou okurkou, druhá varianta jsou hranolky tatarka, a ta třetí varianta je jen tak do chleba.
2: Řízek, ten já miluju. V mouce ho obaluju, ve vajíčku strouhance. Nejlepší je ten z kance.
0: No, já se přiznám, že tleskám ve stoje tady ve studiu našeho rádia. Krásný to komentář. Dokonce si říkám, jestli bychom už to ranní téma neměli tímto uzavřít a jít si usmažit ten vlastní řízek. Ale samozřejmě budeme pokračovat i nadále. 604-111-211, to je číslo k nám. I nadále zjišťujeme, jaký je ten váš správný řízek, jestli kuřecí, vepřový. Je to vůbec otázka, co citrona řízek? Ano, nebo absolutně ne, stále můžete volat, no a my pokračujeme v muzice let 60. až 80. Přeji hezké středeční ráno.
3: Hudební kalendář Českého impulzu.
4: Každý umělec nějak začínal a tahle písnička, dá se říct, odstartovala kariéru jistého Václava, tedy pardon, Dalibora. Proč musel textař Jan Krůta ždímat hadr a co ho nadchlo na zpěvákovi s dlouhými vlasy a strništěm, dozvíte se v hudebním kalendáři ve středu o 11:30.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
10: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
12: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
13: 10. Český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MiG-21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat. Někdo ale chybí. Vy. 17. října. O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem.
14: Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Tři minuty po půl deváté, tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Doufám, že máte fajn středeční ráno s datem 9. září a dále se můžeme těšit na další muziku let 60. až 80. Václav Neckář, také Karel Zich, ze všeho nejdřív Jiří Zmožek, písnička Už mi lásko není 20 let. Teď už ale kolega Michal Ransdorf, který pro nás má nejnovější zprávy. Mišáku, je to tvoje, pouštím ti mikrofon, hezké ráno.
1: Hezké ráno. Bezpečnostní složky zahájily 24-hodinové cvičení zaměřené na obnovu kontrol na hranici se Slovenskem. Odvolací soud se vrátí ke kauze požáru v Národním parku České Švýcarsko. Volebním uskupením končí lhůta pro nominace do okrskových komisí. V Oslu dnes proběhne státní pohřeb norského krále Haralda V., kterého se zúčastní i prezident Pavel. Tenistka Siniaková postoupila s domácí Taylor Townsendovou na US Open do semifinále 4 hry. A po deštník by si dnes měli vzít hlavně lidé v Čechách, kde má pršet téměř celý den. Teploty dnes budou hlavně záležet na tom, kde budete. Na západě republiky bude 18 stupňů, na východě i 32. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dvě minuty po 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše hudební dvojce a ta nabídne spojení Karla Gotta a Ladislava Štajdla. No a vždycky, když se tyhle ty dva dali dohromady, tak z toho vznikly hity let 60. až 80. Na řadě je písnička El Condor Pasa a pak také velehit nahrávka Kávu si osladím. Dvě minuty po 8:45.
1: Hudební dvojice
2: a neb dva jsou víc než...

0: Středa 9. září, zdravím vás z našeho rádia, pomalu, ale jistě se nám blíží dopoledne, 9. hodina, do zpráv celou, za malou chvíli, další muzika, ale 60. až 80. Jaký je ten váš správný řízek? Klidně jste nám mohli nahrát svůj recept, kuřecí nebo vepřový, je tohle pro vás vůbec otázka, nebo máte zkrátka jasno, na sádle, na másle, nebo na olej, naložený nebo nikdy, citron na řízek, ano, nebo absolutně ne, to jsou otázky našeho ranního tématu, dnes slavíme Mezinárodní den řízku.
1: Řízku se člověk nikdy nepřejí. Na Vánoce jen tak všeho s mírou, jak se říká, že jo, ale prostě během roku si rád dám kuřecí, krůtí, vepřový, jak bylo zmiňováno i z jater, jsme dělali doma s manželkou. Já si myslím, že kuřecí spodní stehenní řízeček, s tím nikdy nic neskazíš.
2: Dobrý den, a už jste někdy zkoušeli i řízek z tlačenky? To je delikateska. Smaží se to jako smažák, ale chutná to úplně luxusně.
0: Děkujeme za inspiraci, teď už muzika, ale 60. až 80.
3: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní doktor Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na dek.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

0: Český impuls. Zprávy v 9.
1: Michal Ransdorf vám u nich přeje hezké dopoledne. Československé pomezí obšancovali policisté. Celý den budou testovat znovu zavedení kontrol na hranicích. Strážci zákona budou prověřovat auta, vlaky, ale i lodě. Vedle 600 policistů bude hranice se Slovenskem hlídat i 60 celníků a 50 vojáků. Stát budou na všech bývalých hraničních přechodech, ze kterých jsou 3 na řece. Na Mátkově prověří i takzvanou zelenou hranici. Pozor by si měli dát lidé, kteří spoléhají čistě na takzvaný e-doklad, tedy občanský průkaz v mobilu. Ten totiž v zahraničí neplatí a tak je potřeba mít sebou i na Slovensku plastovou kartičku. Policisté zásadní dopravní komplikace na hranicích nepředpokládají, přiznávají ale, že můžou kontroly řidiče drobně zdržet. Naše dopravní centrála zatím hlásí jen menší kolony na přechodech u Hodonína a na bratislavské D2, a to ve směru od našich východních sousedů k nám. Kontroly na hranicích se Slovenskem potrvají do zítřejšího rána, skončit mají v 7 hodin. Chemikálie na Šumavě střeží policie. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku se našlo zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Mezi toxiny má být rtuť nebo arzen. Mluvčí policistů Pavla Burešová potvrdila, že policisté střeží někdejší armádní újezd 24 hodin denně.
2: V souvislosti se situací v zájmové lokalitě zajišťují naše hlídky v nepřetržitém výkonu služby monitoring území, aby tak zabránili vstupu nepovolaných osob do této lokality. Jedná se o naši součinnost pro ministerstva, která se touto problematikou aktuálně zabývají.
1: Místo je obehnané policejními páskami a stojí tam policejní vůz. Obvykle se sem autem zajet nedá, nedaleko prý, ale vedou turistické trasy. Podle představitelů Národního parku Šumava manévry provoz na stezkách neovlivňují. Lidovci chtějí svolat sněmovnu k hlasování o nedůvěře vládě. Podle nich se zadlužujícím rozpočtem postupuje proti vlastnímu programovému prohlášení. Místopředsedové hnutí ANO považují záměr za snahu lidovců a ODS zviditelnit se před volbami. Ke svolání schůze je potřeba 50 poslaneckých podpisů. Lidovci mají 16 mandátů. O dalším postupu jedná předseda lidovců Grolich s lídry dalších opozičních stran. Fotbalová Sparta řízla do realizačního týmu. Kvůli špatným výsledkům v úvodu sezony ukončila spolupráci s trenérem pro standardní situace Jackem Wilsonem a vedoucím fyzické přípravy Ianem Kolem. Dánský hlavní kouč Brian Priske má nadále důvěru vedení. Sparta prožívá jeden z nejhorších vstupů do ligové sezony od rozdělení federace. Letenští prohráli 4 z dosavadních 7 kol a v neúplné tabulce se krčí na 10. místě. No a nakonec počasí. Česko se dnes teplotně rozdělí na 2 poloviny. Dešť schladí Čechy na teploty okolo 18. Na Moravě a ve Slezsku ale kapky tolik nepřijdou a může tam být i tropických 32 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 5 minut po 9. hodině, zdraví vás Adam Kořica, přeji hezké a ničím nerušené středeční dopoledne s datem 9. září a teď už další muzika, ale 60. až 80. Jana Kratochvílová, písnička V stínu kapradiny.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Stále stejnou tmou svítí plátno v loudících. Malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá pojednou. Stíny na kopcích, ticho hnízd

0: Za 9 minut půl desáté posloucháte Český Empolos Rádio pro radost ze života. Středa 9. září, přeji hezké dopoledne. V hudebním kalendáři dnes zjistíme, jak se rodil hit Dalibora Jandy Jahodový koktejl. A my zjištěme na Facebooku, kdy naposledy jste měli vy právě jahodový koktejl. Já už teď koukám do komentářů. Pan Hobža Stanislav píše v Brně ještě ve Sputniku. Dále koukám, že paní Iveta Bartošová píše jahodový koktejl miluji, takže si dělám často. Paní Lenka Leňa Sobotková píše před 3 dny a dnes bude banánový. Paní Marcela Krajčová píše před 30 lety a to jsem zjistila, že jsem alergik. Tak co vy, kdy jste naposledy měli jahodový koktejl? A připomínám, že dnes v hudebním kalendáři zjistíme, jak se zrodil tento hit Dalibora Jandy, písnička Jahodový koktejl, a to o 11:30. Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina. Náš Facebook najdete na adrese www.facebook.com/Empuls. Máme za 8 minut půl desáté a za malou chvíli písnička Nonstop Michala Davida.
1: Hudební kalendář Českého Impulsu.
2: Každý umělec nějak začínal a tahle písnička, dá se říct, odstartovala kariéru jistého Václava, tedy pardon, Dalibora.
3: Jahodový koktejl z jahodových fek.
2: Proč musel textař Jan Krůta ždímat hadr a co ho nadchlo na zpěvákovi s dlouhými vlasy a strništěm, dozvíte se v hudebním kalendáři ve středu o 11:30.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Slyšíš to, co to je?
6: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
5: Tak to je pecka.
6: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
5: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
6: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Tři minuty po půl desáté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Paní Maruška ze Sázavy reaguje na dnešní ranní téma. My jsme se bavili o tom, že na dnešní den připadá mezinárodní řízku a paní Maruška píše, že řízek jedině kuřecí a bez citrónu. To mi tak trochu nahrává, protože já už pro vás chystám rekapitulaci ranního tématu. Pustíme si vaše komentáře a to za pár minut do té doby muzika let 60. až 80. František Ringo Čech, Markéta Muchová, duet Dobrý den, 4 minuty po půl desáté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: bude cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Ta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Italo nezná ten zázrak a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, středa 9. září, blíží se nám 10. hodina, do zpráv s kolegou Michalem Ransdorfem, za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. Těšit se můžeme na písničku Počítadlo lásky v podání Hany Zagorové. V ranním tématu jsme dnes slavili Mezinárodní den řízku a brali jsme to jako takovou výzvu, protože řízek je klasika, jedno slovo a každý má okamžitě názor. Řízek není jen jídlo, je to rodinná tradice, víkendový oběd a pokrm, o kterém se v Česku nepřestává diskutovat. A mě zajímalo, jaký je ten váš správný řízek. Klidně jste nám mohli namluvit recept kuřecí nebo vepřový, je tohle pro vás vůbec otázka, nebo je prostě jasno, na sádle, na másle nebo na oleji, naložený nebo nikdy, citrona, řízek, ano nebo absolutně ne?
1: To je bomba, to je jedno z nejlepších jídel, jaký může být. A citronek, ano, a samozřejmě bez čeho se neobejít, bez tater.
2: Já řízky miluju z čehokoliv, hlavně když je nemusím dělat já, a když je ještě udělá třeba nějaký pěkný kuchař, tak je to úplně skvělé.
3: Když je řeč o řízkách, nemohu si nevzpomenout na svá vojenská léta, jak jsme říkávali. Ještě 15 řízků a jde se do civilu.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
6: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve čtyřech různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
7: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
5: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké dopoledne. Nález mrtvého v kolejišti zastavil provoz vlaků v Ústí nad Labem. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky se už rozjeli kolem místa události s omezenou rychlostí. Teď probíhá vyšetřování této tragické události. Porucha trakčního vedení dnes taky omezila provoz na trati z Chebu do Plzně. Vlaky kvůli popadaným stromům nejezdí v úseku mezi stanicemi Dolní Žandov a Lázně Kinžvart. Omezení v dálkové i regionální dopravě potrvají asi do půl jedné. A pernou středu zažívají i cestující ve střední v Čechách. Kvůli chybějícím soupravám se musí vměstnat do polovičních souprav. Na zkrácené vlaky si budou muset lidé zvyknout i v dalších dnech. Českým drahám totiž chybí kvůli servisům přes 20 jednotek City Elephant a 2 Regio Pantery. Všechny spoje sice vyjeli, často se ale cestující museli obejít bez spojených dvojitých souprav, které už takhle bývají často plné. Středočeský radní pro dopravu Petr Borecký tak vyhlásil, že budou moct lidé v přeplněných vlacích zdarma cestovat i první třídou. Národní dopravce dostane za zkrácené vlaky pokutu. Borecký cestující prosí, aby lidé nenadávali na průvočí. Ti podle něj za nic nemůžou. Zlost si prý mají lidé raději vylít na středočeském hejtmanství a u organizátorů pražské a středočeské integrované dopravy. Za chybějícími vlaky stojí souhra vandalismu, instalace evropského zabezpečovače ETCS a také oprav po nehodách. City Elefanty jezdí do Prahy na obou tratích z Kolína a také na koridoru z Benešova, Kralup nad Vltavou nebo Berouna. Podle pražské integrované dopravy můžou cestující zažívat tlačenici ve zkrácených soupravách i několik dní. Banky znovu zdražily hypotéky. Jejich průměrná sazba stoupla na 5,5%. Zvýšila se po šesté v řadě a dostala se nejvýš od léta 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80% hodnoty nemovitosti. Podzim může podle odborníků sice přinést větší konkurenci mezi bankami a cílené slevy. Plošný návrat sazeb pod 5% ale neočekávají. Hlavním problémem zůstává geopolitická nejistota a s ní spojené obavy z návratu inflace. Američané si tento týden připomínají čtvrtstoletí od 11. září 2001, tedy od tragédie, která navždy změnila celý svět. Bílý dům už hrdiny z New Yorku přivítal. Přímo ve Washingtonu je navíc k vidění mrazivé svědectví zkázy, masivní ocelový nosník ze zřícené jižní věže. No a na závěr jdeme na počasí. Deštník by si dnes měli vzít hlavně lidé v Čechách, kde má pršet téměř celý den. Teploty dnes budou hodně záležet na tom, kde budete. Na západě republiky bude 18 stupňů a na východě i 32. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Poslouchejte nás i dál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Krátce po 10. hodině vás opět zdraví Adam Kořica. Přeji poklidné a ničím nerušené středeční dopoledne 9. září. A teď už Dalibor Janda, písnička Kde jsi? Kde jsi?

0: Zdravím vás z Rádia Český Impuls, přeji poklidné středeční dopoledne. Do 10:30 ještě určitě píseň Heineho a dcer. Zpívat bude Valdemar Matuška, Jiří Korn, Milan Drobný, Jiří Schellinger, Jitka Zelenková, Olga Blechová a Hana Buštíková, snad jsem na nikoho nezapomněl. Každopádně to je tedy muzika let 60. až 80., která nás čeká. Také nás nemine pořad Máme Česko rádi. Proč se rozhledna na Chrudimsku jmenuje Bára 2? To prozradíme o 10:30. Teď už píseň Heineho a dcer tady na rádiu Český Impuls.
1: Hudební kalendář Českého Impulsu.
2: Každý umělec nějak začínal a tahle písnička, dá se říct, odstartovala kariéru jistého Václava, tedy pardon, Dalibora.
3: Jahodový koktejl z jahodových trh.
2: Proč musel textař Jan Krůta ždímat hadr a co ho nadchlo na zpěvákovi s dlouhými vlasy a strništěm, dozvíte se v hudebním kalendáři ve středu o 11:30.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18:30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Slyšíš to, co to je?
9: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
9: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
9: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
11: Desátý Český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, středa 9. září, přeji poklidné a ničím nerušené dopoledne. My se můžeme těšit společně na další hudební dvojici, která nabídne písničky s Andělem, více prozradím po půl jedenácté. Teď už se ale vydáváme do východních Čech, startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Dnes se s naším pořadem zajedeme podívat do Chrudimi, kde stojí poměrně mladá rozhledna Bára 2, ale mně se zdá, že by jí slušelo spíše Bára 2. Jméno totiž naznačuje, že už je druhou rozhlednou stejného jména. Její předchůdkyně měla ale velmi krátký život. Více k tomu nám poví náš turistický odborník Miroslav Tausik. Dobrý den, Mirku, tak jak to bylo s původní rozhlednou Bárou?
3: Dobrý den. Tak na místě dnešní rozhledny byla původně postavena v roce 2008 rozhledna Bára. 4 dny po svém otevření se však přes Českou republiku přehnala velmi silná bouře, která novou rozhlednu nenávratně poškodila. Chrudimští to nevzdali a rozhodli se postavit rozhlednu novou a je postavena tak, aby odolala i síle větru až 200 km v hodině.
2: Na pohled je ovšem nová rozhledna stejná jako její předchůdkyně, je pouze o něco menší a má více zabezpečovacích prvků. Měří necelých 26 metrů a vyhlídková plošina je ve výšce skoro 15 metrů. Má velmi zvláštní tvar, který určitě zaujme nejen technicky založené posluchače. Řeknete nám k tomu něco, Mirku?
3: Já nejprve jen doplním, že rozhledna je ze dřeva, z modřínového a dubového, a teda teďka k tomu jejímu tvaru. Bára 2 byla navržena ve tvaru trojbokého komolého jehlanu. Do konstrukce rozhledny je zavěšeno takové válcové dřevěné schodiště s 65 dubovými schody vedoucími na vyhlídkovou terasu, která má tvar rovnostranného trojúhelníku.
2: Tak po vašem popisu si budu muset zajít zopakovat geometrii.
3: Tak já mám ještě lepší nápad. Jeďte si radši podívat rovnou na rozhlednu. Její autor, architekt Martin Reiniš, tvrdí, že svojí konstrukcí je ojedinělá nejen v Evropě, ale možná i na celém světě.
2: Anna Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života, středa 9. září. Přeji poklidné dopoledne. Blíží se nám 11. hodina, na své vysílání už se chystá a těší kolega Honza Benešovský, kterého uslyšíme po zprávách v celou. Do té doby ještě určitě naše hudební dvojce a ta spojila písničky s Andělem. Čeká nás Karel Kryl, skladba Anděl, a pak nás také nemine Petr Spálený, nahrávka Až mě Andělé. A ta tematika andělů byla vybrána i proto, protože Karel Kryl v tento den roku 1969 emigroval. Původně z Československa odjel na písničkářský festival na hradě Valdecku v západním Německu. Po dvou týdnech se rozhodl podat žádost o politický azyl a v Německu zůstal 20 let. Já jsem Adam Kořica a tímto historickým okénkem se s vámi loučím. Za sebe vám přeji hezké středeční dopoledne. I nadále si ho užijte v rytmu muziky let 60. až 80. To znamená s rádiem Český Impuls a já si s vámi s radostí zavysílám zase zítra po 6. hodině raní. Naslyšenou.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
9: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
10: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
3: Hudební dvojice
11: aneb 1+1.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 11.
1: A u nich vás vítá Michael Ransdorf. Pěkné dopoledne. Na hranicích se Slovenskem je živo. Bezpečnostní složky ráno zahájily speciální cvičení. Během 24 hodin zkoušejí znovu zavedení kontrol. Akce prověří stanovené operační plány na 251 kilometrů dlouhém úseku. Zaměřuje se na 27 bývalých hraničních přechodů, tedy 17 silničních, 7 železničních a 3 říční. Do akce se zapojilo přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh armády a 60 celníků. Policie upozornila na možné drobné zdržení při překročení státní hranice. Auta se asi v kilometrové frontě štosují před hranicemi na D2. Jinde je zatím klid. Cvičení skončí zítra v 7 hodin ráno a v dalších týdnech policie vyhodnotí jeho výsledky. Hasiči ukončili zásah u shořelého supermarketu v Kladně. Místo převzal majitel. Nařízená je ještě na 48 hodin dohlídka. Tu zajistí vlastník objektu. Hasiči už na místě nejsou. Včerejší požár prodejny Lidl způsobil zkrat na elektroinstalaci. Škoda dosáhla 120 milionů korun. 250 000 řidičů musí do konce roku vyměnit svůj průkaz. Právě takovému počtu Čechů totiž brzy propadá jeho platnost. Obnovení je od roku 2024 proveditelné přes internet. Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka připomíná portál dopravy, kam se dostaneme za pomocí své digitální identity.
2: Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Hotový průkaz si můžete zdarma vyzvednout na vybraném úřadu nebo si ho nechat doručit za 100 korun do výdejního boxu či na výdejní místo po celé České republice.
1: Platný řidičák má v Česku přes 6 milionů lidí a měnit se musí každých 10 let. Při silniční kontrole už ho sice nemusíme mít povinně u sebe, hlídání platnosti ale zůstává nutností. A na závěr sport. Dvě předehrávky otevřou program třetího kola domácího fotbalového poháru. Sparta nastoupí v 19 hodin v pražském derby na Žižkově s jasným cílem vrátit se na vítěznou vlnu po dvou porážkách v nejvyšší soutěži po sobě. Olomouc se v hanáckém souboji představí o hodinu dříve na stadionu Prostějova. No a na závěr jdeme na počasí. Česko dnes čeká teplotní schizofrenie, zatímco na západě má být kolem 18 stupňů, na východě bude až tropických 32. S tropickými pařáky se ale pro tento týden můžeme rozloučit, teploty na západě totiž sráží už od rána déšť, který postupně zaleje zahrádky v téměř celých Čechách. Na horách se tam může ochladit i na 16 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku ale dneškem projdeme suchou nohou, většinou s polojasnou oblohou a díky tomu tam vydrží i teploty tropické okolo 30. I během noci bude teplotní rozdíl znát. V Čechách budeme spát za hodnot okolo 8 a na Moravě a ve Slezsku bude až 15. Na východ se ale postupně přesunou i přehánky a s nimi i citelné ochlazení. Zítra tak bude na celém území od 16 do 20. Teploty to pěkně sjednotí. Hezký den s naším rádiem vám přeje Michael Ransdorf.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Středa 9. září. Honza Benešovský u mikrofonu Českého impulzu a teď už vítáme Lady Soul. Zpívat přichází Maria Rotrová.

0: Rádio Český impuls.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radě už nikdo nedívá. Z vysokolních lesů nám stála u dveří.

0: Tak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sňal. Někdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
1: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
2: Ty jsi tak bezstarostná a já jsem ustaraný. Ty jsi tak otevřená a já jsem opatrný. Ty jsi tak náladová a já jsem přemýšlivý.

0: Posloucháte Český impuls. Za chviličku si připomeneme film Pupendo, písničku Václava Neckáře, Kde jsou ta rána stříbrná. A to říkám dopoledne ve středu 9. září, kdy budeme za chvíli vysílat hudební kalendář. Kdo stvořil kariéru Dalibora Jandy, bude téma Zdeněk Sekanina, expert na českou muziku, už se chystá. Tak s námi zůstávejte, Český impuls.
1: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snad. Dno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
8: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, je to tady, půl týdne, se na to těšíme, konečně otevíráme hudební kalendář. Kdo stvořil hvězdnou kariéru Dalibora Jandy, o tom bude řeč právě teď. Expert na českou muziku, na české písničky Zdeněk Sekanina se ptá textaře Jana Krůty.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: U mnoha písniček s Daliborem Jandou jste, pane Kruto, uveden jako textař. Dalo by se vlastně tedy říct, že jste takovým dvorním textařem Dalibora Jandy? Nebo to nemáte rád, když se to takhle řekne?
3: A proč ne? Protože jsem pro ně napsal 100 textů asi nebo víc, už já nevím. Takže jsme opravdu dlouholetí kamarádi. Začalo to někdy v prvních letech po 80. roce, kdy za mnou do redakce Mladého světa přived kamarád, muzikant dlouhovlasého a dlouhou fousového rockera Václava Jandu, který zpíval hard rock po tancovačkách velice úspěšně. No a teprve tím, že jsme se seznámili, že jsem si doma poslech kazetu, kterou mi přinesli, jsem z toho napětí hlasu a z té neobvyklé barvy jeho hlasu jsem nějak, mě to přitáhlo a hrnul do další práce s ním. Ačkoliv jsme začali zase tím hard rockem, tak Dalibor, už potom Dalibor, přejmenovaný z Vaška, poznal, že tady by mu pšenka nekvetla a byli jsme tenkrát u Franty Janečka, ještě jsem se s ním chtěl poradit, co udělat s Daliborem, který už byl poměrně starší na začínajícího zpěváka populární hudby a Franta tehdy říkal, chlapci, to vy jste museli ždímat hadr hodně fest, aby vám to vyšlo. No a ono nám to vyšlo, protože hned první single, což byl Jahodový koktejl, měl velký úspěch a rozjel Daliborovou kariéru.
2: Tady na rádiu Český impuls tomu říkáme trefa do černého, tak si tuhle trefu v podobě Jahodového koktejlu pojďme pustit.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, Věra Špinarová, Bob Friedl a Řeka nadějí. A my už otevíráme impulzovic krabičku, abychom si zahráli veleslavný hit Petra Nováka, Co je to láska. Nejenom, že ho budeme hrát, my k němu tady máme i komentář od Petrianu. Tak se na to zvědá v příjemný poslech, dobré, stále ještě dopoledne. A ve 12, nejnovější zpravodajská relace.
1: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pá! Na kraji zamíchej, ochotnej,
2: mňam, mňam, mňam. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Petra Janů uvádí písničky z impulzovic krabičky.
6: Jako holka jsem byla Big Bíťačka a Petr Novák byl jedním z mých velkých hrdinů už od chvíle, kdy jsem ho poprvé slyšela v rozhlasovém pořadu 12 na Houpačce. Měla jsem ráda jeho písničky, často jsem se později sama sebe ptala, co na něm bylo tak přitažlivýho. Myslím si, že písničky jako Povídej, Já budu chodit po špičkách nebo Co je to láska byly jednoduché, srozumitelné a zpívalo se o věcech, kterým jsme rozuměli. A navíc to Petr Novák vyjadřoval s takovým prožitkem a někdy i s bolestí, že jsme se o něj jako holky báli. Co je to láska je proto pro mě příjemná vzpomínka na dobu, kdy se písničky nejen prožívaly, ale taky žily.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezký den. Soud osvobodil podezřelého ze zapálení českého Švýcarska. Podle tribunálu se mužovu vinu žalobcům nepodařilo dokázat. Rozsudek pražského vrchního soudu je pravomocný. Bývalý dobrovolný strážce se původně dvakrát doznal, následně ale přiznání odvolal. Za obecné ohrožení a poškození cizí věci mu hrozilo 15leté vězení. Lesní požár vypukl u Hřenska v červenci před 4 roky. Chemikálie nalezené na Šumavě střeží policie. Do oblasti v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku veřejnost nesmí už roky. Mluvčí policistů Pavla Burešová potvrdila, že policisté někdejší armádní újezd 24 hodin denně střeží.
2: V souvislosti se situací v zájmové lokalitě zajišťují naše hlídky v nepřetržitém výkonu služby monitoring území, aby tak zabránili vstupu nepovolaných osob do této lokality. Jedná se o naši součinnost pro ministerstvo, která se touto problematikou aktuálně zabývají.
1: Podle představitelů Národního parku Šumava se pro turisty nic nemění. Provoz na stezkách pro pěší a cyklisty to neovlivňuje. Sezóna koupání na východě Moravy ještě stále jede. Venkovní koupaliště fungují ve Zlíně nebo Uherském Brodě.
3: Součty na vstupném z koupališť budou letos velmi dobré a mírně je mohou nalepšit třeba ve Zlíně nebo Uherském Brodě. Dva Tropical Days, zvané úterý a středa, vytahují k vodě a na sluníčko Leckého. Ve Zlíně doprovodí třicítky malé i velké, v Lázních uprostřed města po celý den, na koupalištích na Jižních svazích a Bartošově čtvrti vždy od 14. hodiny odpoledne. V Uherském Brodě potom zvou vodomilce už od pravého poledne. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Messi si chystá zadní vrátka. Osminásobný držitel zlatého míče kupuje druholigový fotbalový klub Eldense. Podle španělských médií transakci ještě musí schválit příslušné orgány. Pro bývalou hvězdu Barcelony je to další, druhá akvizice španělského klubu. 39letý Argentinec má získat i podíl v Interu Miami. Zítra se na většině našeho území citelně ochladí, naměříme nejvýš 21 stupňů, bude oblačno až polojasno, výjimečně s deštěm. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Dobré poledne, 3:12. Skončily zprávy, přichází Heidi Janků s písní Sláva bláznivým nápadům a tady je Honza Benechovský.

0: Rádio Český impuls.
1: Já už co batole, rád jezdil na kole.

0: Český impuls Starce na chmelu si za chvilku promítneme, obrazně řečeno, připomeneme si tenhle slavný filmový muzikál písničkou Karla Gotta Život je bílý dům. Alexander Hemala, ten se stará o to, co budu dávat v televizi dnes večer. Televizní chvilka bude přesně podle vysílacích pravidel v 12:30. Tak s námi zůstávejte, Český impuls, rádio pro radost ze života.
1: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Desátý Český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo.
7: Počkat, někdo ale chybí.
6: Vy.
7: 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
8: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls z rádio pro radost ze života. Za chvilku další muzika a písničky 60. až 80. let. Valdemar Matuška bude zpívat Eldorado nebo Petr Spálený Sylvie nemá čas. Po 16. hodině přijde Alexander Hemala do svého pořadu Pěvec nebo uklízečka, kdo vyhraje. To uslyšíme od Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, slavná scénka, kterou budeme servírovat ve 16:45. Do té doby je času dost, teď tady máme Sašu s televizní chvilkou.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Když potřebujete diváka zaujmout, není nic snazšího, než pěkně bombasticky nazvat pořad anebo jeho podtitul. V případě Superstar se píše, že se jedná o fenomenální show. Tak jestli tomu tak skutečně bude, můžete posoudit ve druhém pohledu na castingy, kdy jde o to postoupit mezi 50 vyvolených, ale ani pak nemáte vyhráno, protože se stále vyřazuje. Dnes tedy ve 20:20 na Nově. Také krásně zní, že nová show Na jednoho, v jejím středu je tentokrát moderátor Leoš Mareš, je show, která si nebere servítky a odmítá naučené odpovědi. Posoudit, zda to není přehnané, můžete ve 20:10 na ČT1. Kde jinde slavit rozlučku se svobodou, než na břehu řeky v krásném prostředí lesů, vod a strání. Ovšem nesmí se, když jste v nejlepším, spustit přívalový liák. Pak je nejlepší pevně stisknout občanský průkaz a někam se rychle schovat. To ale naši stateční mladíci neudělali, a tak slabské kriminálce nastaly problémy dostat nezodpovědné mladíky do bezpečí. Co dovede rozbouřená řeka, uvidíte v pokračování seriálu Kriminálka Slapy pod hladinou ve 20:15 na Primě. Přeji krásný nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: českém impulzu Katapulti a dvě růže krepový. Teď se pojďme přenést do roku 1977, na kterém stavíme hudební dvojici. V tomto roce vznikla píseň Mžíti do vlasů Ladislav Štajdl a taky slavné Prachovské skály Ivan Mládek. Potkávají se teď a tady ve vysílání českého impulzu. No a v jednu hlavní zpravodajská relace. Honza Benešovský za mikrofonem. Český impuls, rádio pro radost ze života.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Stavebniny Dek přináší megaakci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Hudební dvojice
9: Aneb, jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezký den. Soud potrestal pytláka za zastřelení jelena. Myslivecká stráž zadržela 38-letého cizince v srpnu, když poblíž Křepkovic u Teplé na Chebsku zastřelil zvíře z auta. Strážci výstřel zaslechli. Muže, který neměl k lovu zvěře povolení, zadrželi ve chvíli, kdy se jelena snažil dotáhnout ke svému vozu. Policisté muže obvinili z pytláctví a z pokusu o krádež. Soud ho uznal vinným. Rozhodl, že muž přijde o pušku, zaplatí pokutu 50 000 korun a na 5 let mu zakázal lov. V pražském Motole se dnes oslavuje. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka se slavnostně otevřelo Národní onkologické centrum. Vzniklo rekonstrukcí stávající budovy a moderní přístavbou. Výsledkem je propojený zdravotnický komplex s moderním technologickým vybavením, včetně magnetické rezonance, CT nebo mamografických či screeningových pracovišť. Při plném provozu se kapacita onkologické péče v nemocnici zvýší o 40%. Vybudování Motolského centra stálo téměř 5 miliard korun. Většina nákladů byla financovaná z dotací Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy. Na jihu Švýcarska došlo k explozi ve vodní elektrárně. Několik lidí se při výbuchu zranilo. Plzeň už hledá vánoční strom, přestože teploty se ještě stále pohybují u letních hodnot, do zahájení adventu zbývají necelé 3 měsíce. Město už se proto obrací na lidi, aby jehličnany nabízeli.
2: Správa veřejného statku vyzývá obyvatele Plzně, případně blízkého okolí, kteří mají na svém pozemku vhodný exemplář a chtějí ho odstranit, aby jej do začátku října nabídli městu jako možný vánoční strom na náměstí Republiky. Vhodný je jehličnan, hlavně smrk, jedle nebo dagleska, o výšce zhruba mezi 13 až 15 metry, s pravidelnou korunou a zdravým kmenem. Důležité také je, aby k němu byl přístup pro jeřáb a nákladní auto. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně slabě zaprší a naměříme teploty od 16 do 23 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dobré odpoledne, po 13. hodině posloucháte Český impuls a Olympici přicházejí s jasnou zprávou. Tady je Honza Benešovský, hned potom Ronny Marto na Kardinálové nebo Vaby Daněk. Český impuls, česká muzika.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Za chvilku připomeneme film Jak básníci přicházejí o iluze. Václav Neckář zaspívá Křídla iluzí, slavná písnička. No a potom už budeme zase na cestách s Jirkou Kolbabou. Proč se madejrské víno peče v troubě? To je otázka, kterou rozlouskneme za pár minut v odpoledním programu Českého impulzu.
1: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.

0: Českém impulzu, za malou chvíli další muzika. Karel Zich bude zpívat, Karel Hála nebo Michal David. A teď už zase na cesty, zastavíme se na portugalském ostrově, který dal jméno i místnímu vínu. Vydáváme se na Madeiru.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Madeirské víno je vyhlášeným nápojem. Ono se nějak peče v troubě, pokud se nemýlím, Jirko, ale nebudu ti fušovat do řemesla. Řekni nám to pěkně uceleně od začátku, jak je to s madeirským vínem.
3: Ta historie počátku sahá až do 17. století a přišlo se na to tak, že v té době objevitelských plaveb a cest ti velcí mořeplavci, včetně Kolumba, včetně Cooka, ti se zastavovali na Madeiře a brali tady pitnou vodu, brali tady zásoby jídla a také zde brali víno, které pak prodávali na třeba americkém kontinentu. A nebo si ho brali pro svou vlastní potřebu. A představ si, že oni zjistili, že když to víno vezou těmi teplými moři a to se zahřívá a stále se to míchá, jak se to houpalo na těch lodích, tak že tomu vínu prospívá tento pohyb a tady ty změny teplot, a aby se to víno neskazilo, oni tam začali přidávat pálenku. Tomu nechtěli původně vůbec vinaři maderští věřit, až nakonec uvěřili a potom vyvinuli speciální technologie, které imitují to zahřívání, schlazování, houpání lodí, takže víno se takzvaně peče v troubě při teplotách kolem 45 stupňů, promíchává se, potom několik let zraje a je to úchvatný, sladoučký, příjemný nápoj v různých kvalitách od různých značek. Ty staré lahve můžeš navštívit, fantastické vinné sklepy, já jsem je navštívil, kde můžeš koupit 100 let staré lahve vína. To je absolutně stabilizované, to víno v té lahvi už se nemění, v sudu se ještě stále nějak jakoby zkvalitňuje. Můžeš koupit 100 let staré víno, ale musíš si připravit třeba 800 tisíc eur nebo i více.
2: Je pravda, že to cenové rozpětí je tam velmi významné, od 4 eur v supermarketu až po stovky eur v nějakých vyhlášených.
3: To mě hrozně zaujalo a můžeš si koupit třeba víno svého ročníku, fantasticky udělaný ten plášť toho obalu, té sklenice. Opravdu mě to nadchlo. Mnoho lidí jezdí do těchto klimatických lázní světa právě třeba i za tím vínem.
2: Mluvili jsme o Madeiře, o víně, řekněme, madeirském, speciálním, typickém. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Radka tu má prázdnej dům. Kurikuri.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Je tady hudební dvojice, do které nasazujeme dvě geniální osobnosti u hudebního světa. Karla Gotta a Jiřího Štajdla. Pan Gott bude zpívat na texty pana Štajdla. První písnička El Condor Pasa a potom Kávu si osladím. Znáte nepochybně obě dvě, tak s námi zůstávejte na Českém impulzu. Příjemný poslech, dobré odpoledne ve středu 9. září a za chvilku taky hlavní zpravodajská relace.
1: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz.
4: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Hudební dvojice
7: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: Hezký den. České dráhy komplikují středočechům dopravu za prací a do škol do Prahy. Důvodem je odstavení třetiny z 71 vlaků City Elephant a snížení kapacity spojů příměstských linek v Praze a středočeském kraji na polovinu. Národní dopravce odstavení jednotek vysvětluje technickými závadami nebo instalací zabezpečovacího systému ETCS. Za snížení kapacity se České dráhy cestujícím večer omluvily na síti X. Komplikace zažívají cestující na lince třeba z Prahy do Kolína nebo do Benešova či Berouna. Příčina požáru v Českém Švýcarsku zůstává ve hvězdách. Pražský vrchní soud dnes pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotku, viněného ze založení ohně v červenci 2022. Lobotka se původně dvakrát přiznal, později to ale odvolal. Žalobci se jeho vinu podle soudu nepovedlo prokázat. Lesní požár u Hřenska v červenci před 4 lety si vyžádal evakuaci 500 lidí a zásah 6 000 hasičů. Zásah trval 21 dní, způsobil škodu zhruba 270 milionů korun. Evropští státníci se sjeli do Osla. V místní katedrále proběhl pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel na konci srpna ve svých 89 letech. Na obřadu byly řady států, včetně českého prezidenta Petra Pavla a také členové evropských královských rodin. Po obřadu všichni zamířili do královského paláce. Funkce krále je v Norsku symbolická a reprezentativní. V současnosti monarchii podporuje 72% Norů. Archeologové v Egyptě kápli na vzácný objev. Nedaleko Káhyry objevili 4300 let starou hrobku dvou úředníků. Uvedla to AFP. Podle expertů objev přináší nové informace o architektuře, umění a životě starověkého Egypta na konci 5. dynastie, tedy víc než 2000 let před naším letopočtem. Poměrně zachovalou hrobku v létě objevil egyptsko-španělský tým v nekropoli Mariette, komplexu pyramid a hrobek kousek na jih od hlavního města. Zítra už pocítíme citelné ochlazení, naměříme od 16 do 23 stupňů, k tomu bude oblačno až polojasno, výjimečně s deštěm. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Krátce po 14. hodině skončily zprávy. Přátelství na Entou. To je první písnička v hodině. Petr Novák, George and the Beethovens, hned potom Věra Špinarová a taky Honza Benešovský. Zdraví od mikrofonu Českého impulzu.

0: Posloucháte Český impuls, za chvilku slunce, seno, jahody, budeme připomínat písničkou Dneska už to vím s Hanou Zagorovou. Potom další tip na výlet, máme Česko rádi Hanka Kracíková a turista z povolání Mirek Tausik. Proč se rozhledna na Chrudimsku jmenuje Bára 2? No, Bára 2, to nám prozradí Hana 1 a Hana Kracíková právě v Máme Česko rádi. Jsem na to zvědav. Tak s námi zůstávejte, příjemný poslech Českého impulzu také do dalších minut přeje Honza Benešovský.
1: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
9: Počkat, někdo ale chybí.
8: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Posloucháte Český impuls, dobré odpoledne všem. Za malou chvíli Jitka Zelenková, Marie Rotrová nebo Triky a pověry. A teď zase tip na výlet, míříme do východních Čech.
1: Máme Česko rádi.
2: Dnes se s naším pořadem zajedeme podívat do Chrudimi, kde stojí poměrně mladá rozhledna Bára 2, ale mně se zdá, že by jí slušelo spíše Bára 2. Jméno totiž naznačuje, že už je druhou rozhlednou stejného jména. Její předchůdkyně měla ale velmi krátký život. Více k tomu nám poví náš turistický odborník Miroslav Tausik. Dobrý den, Mirku, tak jak to bylo s původní rozhlednou Bárou?
3: Dobrý den. Tak na místě dnešní rozhledny byla původně postavena v roce 2008 rozhledna Bára. 4 dny po svém otevření se však přes Českou republiku přehnala velmi silná bouře, která novou rozhlednu nenávratně poškodila. Chrudimští to nevzdali a rozhodli se postavit rozhlednu novou a je postavena tak, aby odolala i síle větru až 200 km v hodině.
2: Na pohled je ovšem nová rozhledna stejná jako její předchůdkyně, je pouze o něco menší a má více zabezpečovacích prvků. Měří necelých 26 metrů a vyhlídková plošina je ve výšce skoro 15 metrů. Má velmi zvláštní tvar, který určitě zaujme nejen technicky založené posluchače. Řeknete nám k tomu něco, Mirku?
3: Já nejprve jen doplním, že rozhledna je ze dřeva, z modřínového a dubového, a teda teďka k tomu jejímu tvaru. Bára 2 byla navržena ve tvaru trojbokého komolého jehlanu. Do konstrukce rozhledny je zavěšeno takové válcové dřevěné schodiště s 65 dubovými schody vedoucími na vyhlídkovou terasu, která má tvar rovnostranného trojúhelníku.
2: Tak po vašem popisu si budu muset zajít zopakovat geometrii.
3: Tak já mám ještě lepší nápad. Jeďte se radši podívat rovnou na rozhlednu. Její autor, architekt Martin Reiniš, tvrdí, že svojí konstrukcí je ojedinělá nejen v Evropě, ale možná i na celém světě.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písmu poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Českým impulzu, trpaslíci trávou jdou a Viktor Sodoma. Teď už zase do impulzovic krabičky, do naší hudební klenotnice, jak s oblibou říkám. Je tady opravdu klenot. Klenot s názvem Přejdí Jordán. To znamená, Helena Vondráčková bude zpívat, to je jasná věc, ale zároveň bude teď i komentátorkou impulzovic krabičky, abychom se všechno podstatné o této písni dozvěděli. Tak příjemný poslech, dobré odpoledne ve 3 hodiny, co? Hlavní zprávy na Českém impulzu.
1: Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
7: S potěšením vám tentokrát představím jednu svoji starou písničku. Je z roku 68, jmenuje se Přejdi Jordán a v době normalizace byla zakázána. Prý tahle moje píseň nabádala k emigraci. Přejdi Jordán, řeku všech nadějí. Ale pravda je, že byla napsána do vánočního dílu seriálu Písně pro Rudolfa III. A ten její význam určil až život sám. Zpívala jsem jí potom různě po světě a často při ní dokonce došlo i na slzy. Mám jí velmi ráda.

0: Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. Rodiny v tíživé finanční situaci si znovu můžou zažádat o příspěvek na kroužky svých dětí. Je to díky pokračování projektu Darujeme kroužky dětem, který organizuje Česká rada dětí a mládeže. Výzva bude otevřená od příštího týdne 16. září do 24. listopadu. O příspěvek mohou žádat rodiny s dětmi od 3 do 18 let, pokud pobírají bonus na dítě, příspěvek na péči nebo odměnu pěstouna. Program mohou využít i rodiny uprchlíků z Ukrajiny, musí ale doložit vízum strpění a jejich příjem nesmí převyšovat 4násobek životního minima. Poslední rozloučení s frontmanem Jojo Bandu Richardem Tesaříkem proběhne 16. září. Smuteční obřad začne v 11 dopoledne ve Velké síni Strašnického krematoria v Praze. Zpěvák, textař a kapelník zemřel po těžké nemoci v neděli ve věku 80 let. Karlovy Vary začaly v ulicích rozmístěvat obří květináče. Nádoby se místním podle zpravodaje Dušana Valenty moc nelíbí.
2: Nápad, který vypadá na papíře dobře, realizace ovšem pokulhává. Zkrášlení zanedbaných míst zelení v obřích květináčích mají takřka 1,5 metru, zatím příliš nenadchlo. Možná je to tím, jaké rostliny se například v Tuhnicích nebo Drahovicích, kde už šedivé nádoby stojí, objevily. Květináče stály přes milion a město na ně dostalo dotaci od státu. A to je podle kritiků další problém. Pořízení sklo laminátových květináčů berou jako plýtvání. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky pátého kola. Jablonec hostí od 17 hodin Ostravu, Hradec Králové od 19 Plzeň. Za studenou frontou přijde citelné ochlazení. Zítra naměříme 16 až 21, na jihu Moravy až 23 stupňů. K tomu bude oblačno až polojasno, výjimečně s deštěm.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Po zprávách Lešek Semelka a jeho jména. Na jméno je Honza Benešovský a přeju vám krásné odpoledne z Českého impulsu.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, za chvilku zase rebelové na promítačce přes písničku Valdemara Matušky Jo, třešně zrály. Těším se na to taky na vás, pokud se zastavíte u nás na Facebooku, rádi bychom vás tam viděli. Je to vlastně něco, co se vyplatí i vám, protože tam občas můžete narazit na nějaké soutěže, bývají tam témata, která lze komentovat, lajkovat, glosovat a taky si můžete najít nové přátele. Tak ještě doplním adresu www.facebook.com/Český impuls.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
7: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, půl čtvrté odpoledne. Nejvyšší čas připomenout v tomto okamžiku taky večerní vysílání. A tím mám na mysli písničky k táboráku. Nekončíme s prázdninami, v žádném případě pokračujeme dál, protože i v září se můžeme sejít kolem táboráku. Tak proč se k tomu nezahrát? My k tomu chystáme to nejlepší z české countryové, folkové a tramské zásobárny hudební. Vy to znáte velmi dobře, pokud ne, vyzkoušejte mezi 19. a 20. hodinou na Českém impulzu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: odpoledne posloucháte Český impuls, už se chystá Alexander Hemala. Pěvec nebo uklízečka? Kdo vyhraje? Uslyšíme od Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse ve čtvrt na pět právě v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Takže za půl hodinky. Honza Benešovský přeje krásné odpoledne a ještě pošleme písničky s Andělem. Začne Karel Kryl, který v tento den v roce 1969 emigroval původně z Československa a odjel na písničkářský festival v tehdejším západním Německu a po dvou týdnech se rozhodl podat si žádost o politický azyl a v Německu zůstal dalších 20 let. A zbytek je historie. Takže Karel Kryl jako první Anděl a potom Petr Spálený, až mě Andělé. Mějte se moc krásně, Honza Benešovský se loučí a zase zítra po 11. dopoledne naslyšenou.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěnej. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
3: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku s

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Hudební dvojice
6: Aneb Vrána k vráně sedá.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Hezký den. Policisté se kvůli zmizelé ženě obracejí na veřejnost. V souvislosti s pátráním po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku žádají o kamerové záznamy, které by mohly pomoci objasnit ženin pohyb. Policie má podezření, že pohřešovaná je v ohrožení života. Kriminalisté hledají hlavně záznamy z palubních kamer aut, která byla zaparkovaná nebo projížděla mezi 9. večer ve středu 2. září do 7. raní 3. září v okolí ulic Tolstého a Antala Staška ve Frýdku Místku. Pohřešovaná odešla z domova ve čtvrtek 3. září ráno. Do práce v Ostravě nedorazila, domů se nevrátila a nekontaktovala blízké. Podle policie u sebe nejspíš nemá mobil. Přes opakované pátrací akce se mámu dvou malých dětí zatím nepodařilo najít. Soud osvobodil podezřelého ze zapálení českého Švýcarska. Podle tribunálu se mužovu vinu žalobcům nepodařilo dokázat. Rozsudek pražského vrchního soudu je pravomocný. Bývalý dobrovolný strážce se původně dvakrát doznal, následně ale přiznání odvolal. Za obecné ohrožení a poškození cizí věci mu hrozilo 15-leté vězení. Lesní požár vypukl u Hřenska v červenci před 4 roky. Potíže letišť v Británii zpožďují lety po celé Evropě. Britská letiště dnes opět ruší nebo odkládají stovky letů kvůli následkům technických potíží řízení letového provozu. Ty řeší už od včera. Ve dvou dnech bylo zrušených přes 2000 letů. Na letištích uvázly desítky tisíc pasažérů, řada z nich tam trávila noc. Kvůli problému na britských letištích nabírají lety zpoždění v celé Evropě. První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky 5. kola. Jablonec hostí od 17 hodin Ostravu, Hradec Králové od 19 hodin Plzeň.
1: V Malšovické aréně čeká fanoušky souboj úspěšných týmů z minulého kola. Hradec Králové udržel i po třetí domácí neporazitelnost a Plzeň přivezla poprvé zvenku všechny body. Jenomže doma se Botrokům proti Viktoriánům moc nedaří. Naposledy je porazili před 5 lety. Naopak ve druhém utkání mají jak Jablonec, tak Ostrava co napravovat. Severočeši totiž padli v podještěckém derby s Libercem a Baňkovci si přivezli debakl z Mladé Boleslavy. Jablonským se proti Slezanům ale v posledních letech daří. Jak doma, tak venku je vždycky dvakrát porazili. Hezký den s fotbalem přeje Standa Sigmund.
0: Zítra se na většině našeho území citelně ochladí, naměříme nejvýš 21 stupňů, bude oblačno až polojasno, výjimečně s deštěm. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Je to tak, přátelé, jsme ve středu dalšího týdne, tedy pracovního týdne měsíce září a dnes, jak jsem se dočetl, je den vídeňského řízku. No, někomu holt stačí ten obyčejný řízek, ale jiný touží potom Wiener Schnitzlu a ten, jak jsem se dočetl, má být tenký, tenoučce naklepaný, no a měl by být přes celý talíř. Tak pokud na něm třeba právě teď pracujete anebo ho konzumujete, přeji vám dobrou chuť, no a my ostatní si spolu s Jirkou Kornem můžeme tak na nejvýš říkat, jednou je hůř a jednou je líp.
4: Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Až na vrcholky hor jsme se dostali s Věrou Martinovou. No ale teď už pomaličku, ale jistě musíme sestoupit do cvičebny. Totiž setkání soustředěného pěvce a uklízečky v zápalu šůrování může mít, jak se zdá, téměř fatální následky. Přesvědčí nás o tom Olda Kaiser a Jirka Lábus. Jedná se o silvestrovské reví, které nás přenese až do roku 1983. Tak si je pojďme tyto dva skvělé komiky vychutnat.
1: Co jsi učinil?
2: Neruším.
3: No, maličko, ano, to víte, po ránu se musím trošku dostat do formy.
2: Po ránu, teď je 11:30.
3: No, to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
2: Jo, vy jste held bohémové, že jo?
3: Jo, Bohéma Puccini, to je krásná opera.
2: Vy a Puccini, prosím vás, odko ještě vy si chcete pučovat.
1: Já.
2: Potomník si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to za vás věčně dělat nebudu.
1: Prosím vás, už vypadněte, já za chvíličku letím do studia.
2: Já zase letím na mandl, víte, a se smetím.
1: Poslyšte,
2: vy byste to mohl vědět. Prý si Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
3: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
2: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedle z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vidět. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo... No, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte. No vidíte, a kde by to byl do něj řek, že jo? Já nevím, co mu chybělo. Vždyť se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
3: Kdo, pes?
2: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
1: Ale prosím vás, Antonín Dvořák známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
2: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem hol dobrá jenom na ty schody, že jo? No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnohorského chodnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitodinka, švitodila, taky jsem měla dobře poznané ten hlas, víte?
1: Tak už
2: ale
1: budeš stříkat!
2: Padr mě to zničí,
1: já za chviličku letím do studia, já mám tam zpívání! Všecko,
2: odřu,
1: a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babuniťáku, to by ztratil hlas!
2: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V mezaninu, v patře, ty lidi jsou...
1: Já se nebudu rozpakovat!
2: Věce, co to děláte, vy měžky to!
1: Ano! Paní Houdová!
4: Pánové Kaiser a Lábus, prosím na scénu.
3: Koldu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co? Oldo?
5: Já ho zabil. A mě říkal, rej, že já trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já zabil. Oldo, já nerad, ale já zabil!
2: Nezabil! My jsme nezničitelní!
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Slyšíš to, co to je?
7: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
7: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
7: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová Krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: Desátý český mejdan s impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
13: Počkat, někdo ale chybí.
12: Vy!
13: 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
14: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Ty další tři písničky, které nás v tuto chvíli čekají, budou tak trochu akční, protože v té první máme zvednout ruce vzhůru, jak tvrdí Monika Stachová. Valerie Čižmárová nás proveze koňskou dráhou. No a zákaz předjíždění, to už je příkaz Petra Reska a Hany Zagorové na Českém impulzu Rádiu pro radost ze života.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: další naší scénce pan Vladimír Menšík využije toho, že se před mikrofonem setkal s imitátorem a chtěl po něm, aby mu zaspíval píseň slovenské zpěvačky Jany Kociánové. No a tu my na Českém impulzu, myslím si, velmi dobře známe.
1: Libor, já jsem se tě chtěl zeptat, jednak ti musím říct, velice rád, že tvoje imitátorské vystoupení ve dní v kraji, myslím Jihomoravský kraj, nevím, proč tam nebyl Zbyšek.
2: No, tak já nejsem krajský formát, já jsem světovka, víš?
1: Tam taky ale nebyl, to jsem viděl, svět se baví a taky nebyl. Ale zvlášť říkám, ta imitátorská část toho tvýho dokonce se tvrdí, že umíš vůbec nejít napodobit naprosto neznámý lidi. Já to ale ulehčím, já bych měl takovou prozbu. Jestli bys mohl sám sebe požádat jako Janu Kociánovou, jako bys byl Joška Kroner, aby ti něco zatancovala. Ne, zaspívala.
3: Dobře, já jsem pro.
4: Ako pacho hybský zbojník. Si brajem, keby mohla zaspěvat zpěváčka Jana Kociánova len tak pri gitare, ako pri vatre.
5: Starosti, zahoď svoje starosti, zahoď svoje

0: Pozri, aký je krásný den, aký má ujdu, zde hodně chodí. Vlastně a kodiny začat nadávat, ale zkus radšej pozrit na krásu dní. Na lítosti dokážeš se iba smět, a na klebety odpovíš jim úsměvom. A na ulici zapáči se na rajsej strom. Nejdřív se smělej začni, a živa budeš mať senzační lohu starosti.
1: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na innogy.cz.
6: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
7: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Státní zástupce obžaloval dva lidi v souvislosti s loňským tragickým požárem restaurace U Kojota v Mostě, uvedla to Česká televize. Státní zemědělský fond dál vyplácí podporu holdingu Agrofert, nepřerušil ani zpracovávání dalších žádostí, přestože Evropská komise firmám z holdingu pozastavila proplácení unijních dotací. Chemikálie nalezené na Šumavě střeží policie. Do oblasti v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku veřejnost nesmí už roky. Mluvčí policistů Pavla Burešová potvrdila, že policisté někdejší armádní újezd 24 hodin denně střeží.
2: V souvislosti se situací v zájmové lokalitě zajišťují naše hlídky v nepřetržitém výkonu služby monitoring území, aby tak zabránili vstupu nepovolaných osob do této lokality. Jedná se o naši součinnost pro ministerstva, která se touto problematikou aktuálně zabývají.
1: Podle představitelů Národního parku Šumava se pro turisty nic nemění, provoz na stezkách pro pěší a cyklisty to neovlivňuje. Policie vyzývá uživatele systému Bakaláři, aby zkontrolovali zabezpečení účtů. Řeší už dva případy prolomení účtu. Sezóna koupání na východě Moravy ještě stále jede. Venkovní koupaliště fungují ve Zlíně nebo Uherském Brodě.
3: Součty na vstupném z koupališť budou letos velmi dobré a mírně je mohou nalepšit třeba ve Zlíně nebo Uherském Brodě. Dva Tropical Days, zvané úterý a středa, vytahují k vodě a na sluníčko Leckého. V Zlíně doprovodí třicítky malé i velké, v Lázních uprostřed města po celý den, na koupalištích na Jižních svazích a Bartošově čtvrti vždy od 14. hodiny odpolední. V Uherském Brodě potom zvou vodomělce už od pravého poledne. Jan Čadá, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Zítra se na většině našeho území citelně ochladí, naměříme nejvýš 21 stupňů, bude oblačno až polojasno, výjimečně s deštěm. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
4: Se svou malou premiérou se nám, přátelé, v úvodu druhé hodinky našeho zábavného pořadu Smějeme se svěří Petra Janů a já budu chodit po špičkách, tak to je jeden z prvních hitů, které nahrál Petr Novák. To vše na Českém impulzu, kde se rádi vracíme k těm písničkám, které nám dříve narozeným dělali před mnoha a mnoha lety radost.

0: Přátelé, myslím, že není mnoho tak pohotových herců, kteří by na jedno malé ťuknutí okamžitě měli 3 nebo 4 historky, ať už ze svého života, či ze svého mládí. To druhé nám za maličkou chvíli představí Miroslav Donutil a mimo jiné se nám zmíní, jaké bylo jeho dětství a jací byli jeho dědečkové.
1: No, kdo by nevzpomínal na dětství, samozřejmě, že na dětství vzpomínám. Moje dětství bylo spjato s malým městečkem tady na Moravě, který se jmenuje Třebíč, tam jsem se narodil. Tam jsem trávil dost velkou část svého dětství, protože jsem tam měl dědečka, který se jmenoval Donutil. To jméno vůbec není tak obvyklý, jak jsem si vždycky myslel. Není k nalezení v žádným telefonním seznamu. Já jsem si vždycky říkal, jak je to možný, takových jmen doležal, dohnal. To všecko je, ale Donutila tam nenajdete. A když jsem potom pátral, tak jsem zjistil, že prapůvod toho jména je dráb. Donucovač práce. Byli takový menší, ty se jmenují Nutil, že jo? A ten, co uspěl, ten se jmenoval Donutil. Takže tam je někde původ toho jména a druhý mu dědeček se jmenoval Kašpar. Toho jsem bohužel nezažil a ten zase ve svým jméně má obsaženo to, co to jméno obsahuje. Prostě byl Kašpar někde a někomu dělal kašpařiny a myslím si, že spojením dětí těchto dvou dědečků došlo k tomu, že jsem vznikl já a předurčilo mě to pro to, co teď dělám. Ale děda Donutil byl skvělý vypravěč, on byl 7 lhář. To bylo nádherný, co on všechno si pamatoval a co všechno vyprávěl, jako každý dědeček měl zážitky z první světové války a říkal, jak prostě oni tenkrát, když byli ve Rusku, přitom já vím, že tam nikdy nebyl, jo, no. Tak oni šli s tou jejich kumpačkou přes zamrzlý Dněpr, 7 metrů ledu a teď najednou zleva se objevili Rusáci. No ale to nic. My jsme to nedbali, přeběhli jsme přes ten zamrzlý Dněpr a na druhé straně ty zamrzlý řeky všichni šup do žita. Já jsem říkal, dědečku, ale co mě to vyprávíš? Do jakýho žita? Zamrzlý Dněpr 7 metrů ledu a vy šup do žita. Děda se jenom chvilku zamyslel a řekl, v Rusku? Tam bylo všechno možné. Já jsem mu později dal za pravdu, protože když jsme potom jeli na Ukrajině v okolo 1000 hektarů pšenice velkých jako Morava a nikdo je nesklízel a oni tam stáli i v zimě, tak jsem pochopil, že to tak je, protože ten rok prostě nebyla nafta, že jo. Když jsme stáli frontu na benzín, který nám řekli, že přivezou za 3 neděle, no tak prostě jsme tam stáli, že jo, že to nepřivezou. Takže tam jsme zažívali takovéhle věci opravdu a já jsem věřil, že ten děda, přestože tam nebyl, měl aspoň zprávy o tom, že to tam takhle chodilo. A dovedl to velmi vtipně interpretovat, za což jsem mu byl povděčný.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Letní kino. promítáme na rádiu Český impuls.

0: O tom, že kola pop music se neustále točí dál, nás přesvědčí Karel Zich a Rodeo. To už je jedna z písní Evičky Pilarové. To vše na českém impulzu Rádiu pro radost ze života.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Když potřebujete diváka zaujmout, není nic snazšího, než pěkně bombasticky nazvat pořad anebo jeho podtitul. V případě Superstar se píše, že se jedná o fenomenální show. Tak jestli tomu tak skutečně bude, můžete posoudit ve druhém pohledu na castingy, kdy jde o to postoupit mezi 50 vyvolených, ale ani pak nemáte vyhráno, protože se stále vyřazuje. Dnes tedy ve 20:20 na Nově. Také krásně zní, že nová show Na jednoho, v jejím středu je tentokrát moderátor Leoš Mareš, je show, která si nebere servítky a odmítá naučené odpovědi. Posoudit, zda to není přehnané, můžete ve 20:10 na ČT1. Kde jinde slavit rozlučku se svobodou, než na břehu řeky v krásném prostředí lesů, vod a strání. Ovšem nesmí se, když jste v nejlepším, spustit přívalový liák. Pak je nejlepší pevně stisknout občanský průkaz a někam se rychle schovat. To ale naši stateční mladíci neudělali, a tak slabské kriminálce nastaly problémy dostat nezodpovědné mladíky do bezpečí. Co dovede rozbouřená řeka, uvidíte v pokračování seriálu Kriminálka Slapy pod hladinou ve 20:15 na Primě. Přeji krásný nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: kupředu. Já už si třeba vůbec nevzpomínám, jak kdysi pan Miloslav Šimek spolu se Zuzanou Bubílkovou založili rádio Bubu. No tak si to pojďme připomenout. Zamíříme totiž na představení, které se jmenovalo Politické harašení a kde vynikly jak pan Miloslav, tak paní Zuzana.
1: Paní Bubílková, chtěl jsem se vás zeptat, jestli pak víte, na jaká tři období se dělí věk ženy.
2: Cože, věk ženy?
1: Nevíte, já vám to řeknu. No. Mládí, střední věk a vypadáte výborně. Takže jsem vám chtěl říct, že vy dneska vypadáte velmi dobře.
2: Za to vy vypadáte jak poloviční dět vševěd.
1: Proč poloviční?
2: No vědomosti nikdy, akorát na hlavě máte tři vlasy.
1: To není pravda. Prosím vás. Na mě nedávno zautočil čáp, si chtěl udělat hnízdo, tam je materiálo, že mě můžete takhle pomlouvat, prosím vás.
2: Ne, já vás vlastně potřebuju.
1: Já vás potřebuju,
2: protože bych chtěla, abyste realizoval můj skvělý nápad.
1: Vy máte skvělý nápad?
2: Já mám skvělý nápad.
1: Nemohu si sednout?
2: No tak můžete, klidně.
1: Já bych se aspoň přidržel.
2: Ne, pamatujete si na rádio Jerevan?
1: Jo, to byla výborná věc, to nás bavilo.
2: V letech,
1: na který nerad vzpomínám, ale to výborná věc. Je pravda, že Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků s odůvodněním, že mají prošlou záruční lhůtu? Odpověď. Ano, je to pravda. Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků, ale ne z důvodu, že měli prošlou záruční lhůtu, ale proto, že bylo na nich napsáno, užívejte po jídle.
2: Tak mě napadlo, že bychom mohli oživit tuto tradici.
1: Jo, to bych rád vymýšlel, jaký otázky odpověd. Třeba otázka. Je možné, že Fidel Castro bude jednou věčně živý, podobně jako Vladimír Iljič Lenin? Odpověď. Ano, je to možné, už aby to bylo.
2: Ale já jsem myslela rádio Jerevan jenom jako inspiraci.
1: No.
2: My bychom měli odpovídat na současné dotazy, současné posluchačů.
1: Jo, či založit takový podobný
2: nové
1: rádio.
2: Nové rádio na principu rádia Jerevan.
1: No tak to nebude rádio Jerevan, tak vy jste s tím nápadem přišla. No tak se to bude jmenovat rádio Bubu.
2: No dobře, tak já to zahlásím, ano, a zkusíme si to. Vážení posluchači, začíná vysílat nové rádio Bubu. Na vaše dotazy budou odpovídat Miloš Lapš.
1: To je dobrý začátek. Miloslav. To ze mě udělala šlapku. Miloslav. To je dobrý. Vysílají Miloslav a Žužana. No. Já nevím, to jste si teda... To jste se hezky šlápla na Jerevan, vám řeknu.
2: Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková. No. A hned tady máme první otázku. Posluchačka Jiřina Zlámalová z Hradce Králové se vás ptá, na jakou adresu by vám mohla poslat e-mail?
1: Co se ptá?
2: E-mail, na jakou adresu by vám mohla poslat?
1: IA?
2: Ne, e-mail, že by si s vámi chtěla dopisovat přes internet. Máte internet?
1: No jistě, já mám všechno. Určitě už proti tomu beru nějaký prášky.
2: Já jsem se vás ptala, jestli máte internetovou adresu.
1: To je povinný?
2: No není to povinné, ale jestli máte stránku, tak máte i internetovou adresu, ne?
1: Vy máte?
2: No já mám, ale no. Ona se ptá na vaši. No,
1: a jak to začíná, no mi ťukněte?
2: No tak různě to začíná, nejčastěji www.
1: No, tak to mám, ano, no jistě, to doma máme. www.c@volejovkytuňák.cz No, že to máme.
2: Takže odpověď, vážená posluchačko, z dopisování nebude nic, protože pan Šimek má k internetu tak vřelý vztah, že se na něj bojí sáhnout, aby se neopařil.
1: No ne, ale tak mi nekažte dopisování, jak si nemusím dopisovat přes internet. Pravda, internetu nerozumím, mě se technika zastavila u krystalky, ale jsou vřelejší způsoby dopisování než internet. Třeba například holubí pošta.
2: Holubí pošta.
1: Například můj holubí poštovní holub

0: Jste si šlápl na bubu jazyk.
1: Poštovní holub Bedřich druhý, jo? Tak ten má k internetu...
0: Proč druhý?
2: Co?
0: No proč druhý, Bedřich?
2: Prvního jsem sežral, byl hra.
1: Tak ten má k eternitu...
3: Internetu.
1: K internetu velmi vřelý vztah. No. Například před měsícem vyzobal Klausovi na internetu celou stránku.
0: No.
1: Dodnes je mu z toho špatně.
4: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
5: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní Dr. Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.

0: Policie vyzývá veřejnost k okamžitému zabezpečení školního systému Bakaláři. Reaguje tak na úterní incident, kdy neznámý pachatel prolomil účet studenta Pražské akademie řemesel a pedagogům rozeslal výhrušku ozbrojeným útokem. Do školy okamžitě vyrazily prvosledové hlídky, student ale autorem textu nebyl. Kriminalisté teď vyšetřují případ jako nebezpečné vyhrožování a šíření poplašné zprávy. Provozovatel platformy potvrdil plnou spolupráci s policií a varoval před podvodnými phishingovými zprávami. Uživatelé by si proto měli neprodleně změnit hesla za silná a nikomu nezdělovat své přihlašovací údaje. Středočeské vlaky jsou teď narvané k prasknutí. Opraváři totiž mají napilno. Do provozu musí dát třetinu všech jednotek City Elephant, které jsou teď odstavené. Cestující se kvůli tomu musí vejít do vlaků, které jsou zkrácené na polovinu. Středočeský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký v našich impulzech Honzy Benešovského slíbil, že by tlačenice mohly skončit už příští týden.
1: Do konce víkendu by se situace měla dostat do normálu, ale ten problém má jediné systémové řešení a to jsou nové vlaky. Jednotky City Elephant budou od roku 2030 doplňovány novými vlaky MU400.
0: Se současnými jednotkami City Elephant byly problémy i před dvěma lety. Tehdy se sešla dohromady kombinace technických závad běžné údržby a také instalace evropského zabezpečovače ETCS, tedy podobné problémy jako dnes. Evropská komise navrhla nová pravidla pro omezení krátkodobých turistických pronájmů. Městům chce usnadnit regulaci platform typu Airbnb, které podle ní zhoršují krizi dostupného bydlení. Radnice budou moci turistické byty omezit až na 5 let, pokud prokážou dlouhodobý tlak na místní trh. Brusel tím samosprávám poskytuje právní jistotu, aby se vyhnuli unijním žalobám. Zástupci ubytovacích platform se naopak obávají příliš tvrdých restrikcí bez nezávislé kontroly, samotné rozhodování ale zůstává v rukou jednotlivých měst. Šéf českého tenisového svazu Jakub Kotrba končí. Ve funkci zůstane do konce listopadu. Od prosince ho vystřídá dosavadní místopředseda Petr Pála. Kotrba odchází z osobních a pracovních důvodů, plně se chce věnovat advokacii. Do čela tenisu nastoupil před 2 lety po dotační kauze Iva Kaderky, kdy svaz musel řešit vrácení více než 77 milionů korun. Podle Kotrby je teď hospodaření stabilizované a letošní rok skončí v zisku. Pála chce pokračovat v nastaveném kurzu a dořešit se státem zbytek sankcí. Zítra čekáme oblačno, ale může být i polojasno. Na horách se výjimečně objeví slabé přehánky. Naměříme 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: spát, probouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.

0: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
6: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Oval dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřívaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

země kyne tma v kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní srdci zabolí jako úsměv, co zbraně

0: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
1: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
0: Prosím, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo.

0: Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
0: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Rádio Český impuls.

0: Český impuls. Zprávy v 19.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký večer. České bezpečnostní složky zahájily rozsáhlé cvičení na hranicích se Slovenskem. Do 24-hodinové akce se zapojilo na 750 policistů, celníků a vojáků aktivních záloh. Společně prověřují 27 bývalých přechodů, mezinárodní vlaky i zelenou hranici. V Hodoníně si hlídky vyzkoušely zásah proti převaděčům s dodávkou nebo zadržení migrantů na řece. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara má manévr odhalit případné nedostatky dřív, než nastane ostrá krize. Policie zároveň garantuje, že v případě vládního nařízení dokáže hranici neprodyšně uzavřít do 5 hodin. Evropská cena plynu překročila 79 eur. Poprvé od konce roku 2022. Klíčový kontrakt na nizozemské burze vystoupal v přepočtu na více než 1900 korun za megawatt hodinu. Za skokovým zdražováním stojí zejména vyhrocený konflikt na Blízkém východě a obavy z výpadků dodávek před začátkem topné sezóny. Analytici upozorňují, že růst burzovních cen se brzy promítne i do účtů běžných domácností a malých odběratelů. Situaci na trhu navíc komplikuje blížící se unijní zákaz dovozu ruského skapalněného plynu. Vyhlídky na brzké zlevnění jsou podle ekonomů minimální. V Nové Pace mají nové technické lyceum. Založili ho ve městě dvě technologické firmy. Jejich cíl je záslužný, chtějí zabránit odlivu talentů z regionu.
2: Společnosti SQS Vláknová optika a Kvitner a Šimek dají ročně na provoz školy 10 milionů korun. Díky tomu studenti neplatí školné. Do prvního ročníku jich nastoupilo 15. Lyceum se chce zaměřit na badatelsky orientovanou výuku. Studenti budou především pracovat na projektech a do obou firm chodit na odbornou praxi. Budova technického licea vznikla rekonstrukcí více než 100 let starého bytového domu. Tomáš Plecháč, Královéhradecká redakce Mladé fronty Dnes.
1: Česká obchodní inspekce zakázala nebezpečný vánoční řetěz. Hrozí úraz elektrickým proudem. Laboratorní testy u čínského výrobku odhalily závažné konstrukční vady elektronické jednotky. Přívodní kabel držel pouze tavným lepidlem a kryt šlo snadno sundat přímo k částem pod napětím. Podle kontrolorů může kontakt se zařízením skončit v krajním případě i smrtí. Inspekce už dekoraci nahlásila do celoevropského výstražného systému a nařídila její stažení z trhu. Zítra bude oblačno až polojasno na horách. Počítejme se slabými přeháňkami. Naměříme k tomu 16 až 21 stupňů Celsia. Na jihu Moravy bude tradičně o něco tepleji. Naměříme tam až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
1: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9. Český imp.

0: poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil Brávkovi do očí, že mu dám kobzoli denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, to z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale do včelška mě z fazoli břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzený telefonní kabel. Loni metrak žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled pri krtkům zaručuje. Na mojich pozemkách dosavadní práva, rypuda patří tému, kdo na ní pracuje, karamba. Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent z Fritku, ale čert vás vem, a těch 30 korun si dejte zaramovat. V rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem, karamba.
1: Rádio Český impuls. Každý večer v rytmu country. Já...

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.
1: Řadě za sebou tři čumíci jdou, vťápají si plátě cestou necestou. Kufry nemají, cestu neznají, vyšli prostě do světa a vesele

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Český impuls.
5: Já u Maríny sloužil a po mořích se ploužil.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký večer, zpráv přeje Honza Varga. České bezpečnostní složky zahájily rozsáhlé cvičení na hranicích se Slovenskem. Do 24-hodinové akce se zapojilo na 750 policistů, celníků a vojáků aktivních záloh. Společně prověřují 27 bývalých přechodů, mezinárodní vlaky i zelenou hranici. V Hodoníně si hlídky vyzkoušely zásah proti převaděčům s dodávkou nebo zadržení migrantů na řece. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara má manévr odhalit případné nedostatky dřív, než nastane ostrá krize. Policie zároveň garantuje, že v případě vládního nařízení dokáže hranici neprodyšně uzavřít do 5 hodin. Stát vyčistí vojenský prostor Dobrá voda, odveze toxické sudy a zeminu. Sanace na Klatovsku vyjde na 192 milionů korun a potrvá do června roku 2028. Průzkum v Národním parku Šumava odhalil 200 barelů s nebezpečnými chemikáliemi a zhruba 1000 tun kontaminované půdy v podzemních bunkrech. Ředitel parku Pavel Hubený krok vítá, protože lokalitu dosud brzdily právě vysoké finanční náklady. Ministr životního prostředí Igor Červený zahájí práce ještě v září, zatímco jeho předchůdce Petr Hladík odmítá výtky z nečinnosti a mluví o politickém boji. Příčina obřího požáru v Českém Švýcarsku před 4 lety je dál ve hvězdách. Pražský vrchní soud dnes pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotku, viněného ze založení katastrofálního ohně z července 2022. Lobotka se k činu původně 2x přiznal, později ale přiznání odvolal. Soudu se ale jeho vinu nepodařilo prokázat. Odvolací senát tak zamítl odvolání státní zástupkyně a potvrdil lednový prvoinstanční verdikt. Žalobkyně Kateřina Vajsová vysvětlila, proč bylo dokazování obtížné.
2: To doznání přišlo po téměř roce od té doby, kdy došlo k tomu požáru. To znamená řada možností, jak získat některé důkazy, mimo jiné například výpisy o uskutečněném telekomunikačním provozu byla stížena.
1: Lesní požár, který si vyžádal evakuaci 500 lidí a zásah 6000 hasičů, vypukl u Hřenska v červenci 2022. Zásah trval 21 dní a způsobil škodu zhruba 270 milionů korun. Sněmovní volby by v září vyhrálo hnutí ANO, získalo by 31% hlasů. Podle průzkumu agentury NMS pro deník Právo posílili druzí starostové na více než 18% a odskočili třetí ODS, která spadla na 12%. Do dolní komory by prošli ještě Piráti z 9 a hnutí SPD se 7%. Žádná další formace by 5% práh nepřekonala. Motoristé skončili pod ním se ziskem 4,4%. Díky tomu by současná opozice složená ze starostů, Občanských demokratů a Pirátů dosáhla na těsnou většinu 101 poslaneckého mandátu. Zítra čekáme převážně oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví přehánky. Naměříme k tomu 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

svět byl krásnej, umytej. Jak pěkná holka, co má 20. A já sám celtou přikvitej. Chystal se dál, proč pak se vracet. Petr nás máchal celou noc. A co my jsme mu dali jméno? Uhasil oheň, zlej byl moc. Daleko dřív, než přišel

počasí, jak by nebyl máj. Trpěl jsem jednou ze svých nálad, pak píseň napsal na papír. Kritik by šílel, dejme tomu, nebyl chýr a netopír, jen smutek, že už musí.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Tak to

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vázy ze tvých

Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: 1. Startují zprávy s Honzou Vargou. Pěkný poslech. Letadlo s Volodymyrem Zelenským málem zasáhl dron. Incident se stal při odletu z Moldavska. O události informoval norský premiér bez dalších technických podrobností. Ukrajinský prezident cestoval do Osla na pohřeb zesnulého norského krále Haralda V. Z jakého zdroje předseda vlády čerpal ani jak blízko se bezpilotní letoun k vládnímu stroji dostal, zatím úřady neupřesnili. Česko dnes zasáhly výrazné teplotní rozdíly. Důvodem byla postupující studená fronta. Zatímco na deštivém západě nepřekročily teploty 18 stupňů Celsia, na východě panovaly tropy a padaly rekordy. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 32,5 desetin stupně. Teplotní maxima pro 9. září přepsali na Moravě a ve Slezsku zhruba 2/3 dlouhodobě měřících stanic. Ve čtvrtek už se počasí srovná na celém území a denní maxima zůstanou kolem 20 stupňů. Zemědělský fond dál dotuje Agrofert. Navzdory stopce z Bruselu, státní zemědělský intervenční fond odmítl pozastavit výplatu peněz s tím, že k takovému svévolnému kroku nemá zákonný důvod. Evropská komise přitom proplácení unijních dotací holdingu zmrazila kvůli podezření na střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Podle Bruselu situaci nevyřešil ani nový svěřenský fond, do kterého šéf kabinetu koncern v únoru vložil. Babiš jakékoliv pochybení odmítá a tvrdí, že firmu nevlastní, zatímco opozice hovoří o podvodu na prezidenta i občany. V Praze vzniklo Národní onkologické centrum. Stát do nového pracoviště v areálu fakultní nemocnice Motol a Homolka z evropských peněz dal téměř 5 miliard korun. Ředitel nemocnice Petr Polouček se těší na efektivnější práci s onkologickými pacienty.
1: To základní ambicí je zjednodušit a zrychlit průchod pacienta systémem od prvopočátku, řekněme, podezření na nádorové onemocnění přes diagnostiku až adekvátní léčbu.
0: Česko má s léčbou rakoviny co dohánět. V úmrtích na nádory slinivky jsme třetí nejhorší na světě. Podobně špatně jsme na tom i v četnosti rakoviny ledvin nebo různých druzích leukémie. Senátní změny oslabí evidenci tržeb. Ministryně financí Alena Schillerová je odmítá. Podle šéfky rezortu by úpravy horní komory výrazně snížily účinnost celého systému a zkomplikovaly boj se šedou ekonomikou. Schillerová kritizuje zejména vyškrtnutí bezhotovostních plateb, které by finanční správě prakticky znemožnilo analytickou kontrolu. Vládní koalice proto plánuje ve sněmovně prosadit původní verzi zákona bez senátních ústupků. Kabinet si od obnovení evidence od příštího roku slibuje do rozpočtu každoročně navíc zhruba 14 miliard korun. Karlovarský kraj pošle skoro 3,5 milionu lesníkům. Peníze pomohou vlastníkům a správcům porostů při obnově lesa nebo při opatřeních, která mají zabránit jeho poškozování.
2: Původně mělo hejtmanství připraveno 5 milionů, ale 25 žadatelů majitelů lesů je nevyčerpá. Všichni se nicméně mohou těšit na plnou podporu, tedy rovný milion. Peníze půjdou na likvidaci klimatických škod, především na hodilou těžbu kvůli suchu, ochranu před hmyzími škůdci a na takzvané oplocenky. Ty se v lesích dávají k mladým stromkům, aby je neokusovala zvěř. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, na horách počítejme místy s přeháňkami, naměříme 16 až 21 stupňů. Na Moravě bude o něco tepleji, naměříme tam až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, kde není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: U zpráv zdraví Honza Varga. Nález jedů na Šumavě není ojedinělý. Česko řeší zátěže po vojácích dlouhodobě. V bývalém prostoru Dobrá voda u Prášil leží 200 sudů chemikálií a 1000 tun kontaminované půdy. Přítomnost bojových látek ale experti vyloučili. Odborníci připomínají, že podobné ekologické škody zanechala armáda v desítkách dalších lokalit po celé republice, především na základnách po sovětských vojácích jako Milovice nebo Ralsko. Největší hrozbu v těchto oblastech představují uniklá ropná paliva a chlorovaná rozpouštědla, která trvale ohrožují podzemní vody. Stát proto po odhalení šumavské skládky plánuje další rozsáhlé sanace zasažených území. Středočeské vlaky jsou teď narvané k prasknutí. Opraváři totiž mají napilno. Do provozu musí dát třetinu všech jednotek City Elephant, které jsou teď odstavené. Cestující se kvůli tomu musí vejít do vlaků, které jsou zkrácené na polovinu. Středočeský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký v našem vysílání slíbil, že by tlačenice mohly skončit už příští týden.
1: Do konce víkendu by se situace měla dostat do normálu, ale ten problém má jediné systémové řešení a to jsou nové vlaky, jednotky City Elephant. Budou od roku 2030 doplňovány novými vlaky MU400.
0: Se současnými jednotkami City Elephant byly problémy i před 2 lety. Tehdy se sešla dohromady kombinace technických závad, běžné údržby a také instalace evropského zabezpečovače ETCS, tedy podobné problémy jako dnes. Během jediného týdne se v Moravskoslezském kraji narodili 3 děti mimo nemocnici. Porody svých dětí museli zvládnout otcové, kteří postupovali podle pokynů operátorek tísňové linky. Podle přivolených záchranářů byli novorozenci i jejich maminky v době předání do odborné péče v pořádku.
2: Neočekávané, náročné a šťastné chvíle současně prožívali 3 muži, kteří již nestihli dopravit své ženy do porodnice. První holčička se za dramatických okolností narodila v autě na dálnici D48 a další děvčátko přišlo na svět o něco později v jednom z ostravských bytů. Za pár dnů pak pomohl tatínek na svět svému synovi v Havířově. Novopečení otcové prožívali sice obavy, ty ale brzy vystřídalo nevýslovné štěstí. Díky radám operátorek záchranné služby vše zvládli na jedničku. Zkušené ženy je po telefonu provedly porodem krok za krokem až do příjezdu sanitky. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
0: Před domem herce Nicolase Cage se propadla půda. V Malibu vznikl obří kráter. Přibližně 9-metrová propadlina pohltila část parkoviště a poškodila plynové potrubí, které museli technici nouzově uzavřít. Sesuv způsobily vydatné liáky a vysoké mořské vlny po úderu tropické bouře Mary. Úřady v ulici okamžitě označily nejméně 5 budov za životu nebezpečné a zakázali do nich vstup. Podle záchranářů je lokalita jen obtížně přístupná, nikdo ze sousedů ale naštěstí neutrpěl zranění. Samotné sídlo přímo na pobřeží Tichého oceánu pořídil hollywoodský herec v roce 2024. Sparta hladce přejela Žižkov 5-0. V poháru slaví postup do osmifinále. Hetrikem se v pražském derby blízkl útočník Matyáš Vojta, premiérové soutěžní trefy v rudém dresu navíc přidali Jurásek a parádní 30-metrovou ranou Macek. Letenští tak po sérii ligových nezdarů zabrali a spolehnout se mohli i na debutujícího brankáře Hegio. Druholigový soupeř sice zahrozil několika šancemi, favorita ale neohrozil. V domácím poháru naopak překvapivě končí Olomouc, která po remíze 2-2 nezvládla penaltový rozstřel v Prostějově. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách místy s přeháňkami, teploty se vyhoupnou na 16 až 21 stupňů, na Moravě bude o něco tepleji, naměříme tam až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
4: Východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 3.
1: Hezký večer, zpráv přeje Honza Varga. Policisté se kvůli zmizelé ženě obracejí na veřejnost. V souvislosti s pátráním po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku žádají o kamerové záznamy, které by mohly pomoci objasnit ženin pohyb. Policie má podezření, že pohřešovaná je v ohrožení života. Kriminalisté hledají především záznamy z palubních kamer aut, která byla zaparkovaná nebo projížděla mezi 9. večer ve středu 2. září do 7. ráno 3. září v okolí ulic Tolstého a Antala Staška ve Frýdku Místku. Pohřešovaná odešla z domova ve čtvrtek 3. září ráno. Do práce v Ostravě nedorazila, domů se nevrátila a nekontaktovala blízké. Podle policie u sebe pravděpodobně nemá mobil. Přes opakované pátrací akce se mámu dvou malých dětí zatím nepodařilo najít. V Nové Pace mají nové technologické liceum. Založili ho ve městě dvě technologické firmy. Jejich cíl je záslužný, chtějí totiž zabránit odlivu talentů z regionu.
2: Společnosti SQS Vláknová optika a Kvitner a Šimek dají ročně na provoz školy 10 milionů korun. Díky tomu studenti neplatí školné. Do prvního ročníku jich nastoupilo 15. Liceum se chce zaměřit na badatelsky orientovanou výuku. Studenti budou především pracovat na projektech a do obou firm chodit na odbornou praxi. Budova technického licea vznikla rekonstrukcí více než 100 let starého bytového domu. Tomáš Plecháč, Královéhradecká redakce Mladé fronty Dnes.
1: Evropská komise navrhla nová pravidla pro omezení krátkodobých turistických pronájmů. Městům chce usnadnit regulaci platform typu Airbnb, které podle ní zhoršují krizi dostupného bydlení. Radnice budou moci turistické byty omezit až na 5 let, pokud prokážou dlouhodobý tlak na místní trh. Brusel tím samosprávám poskytuje právní jistotu, aby se vyhnuli unijním žalobám. Zástupci ubytovacích platform se naopak obávají příliš tvrdých restrikcí bez nezávislé kontroly. Samotné rozhodování ale zůstává v rukou jednotlivých měst. Slováci se musí připravit na zdražování brambor. Po loňském přebytku nastal teď prudký obrat na evropském trhu. Sucho snížilo úrodu a pěstitelé už mluví o růstu cen, minimálně o 20%.
3: Za mesiac alebo dva dôjde iba k nárastu odbytových cien o 20%. Podľa odborníkov sa cena pre spotrebiteľa dostane na zhruba 28 korún za kilo, pričom v lani to bolo 15 korún. Na Slovensku sa však očakáva relatívne dobrá úroda s vyššími výnosmi. Pestovatelia v lani prerábali na hektári tisíce eur, no teraz dokonca očakávajú zisk. Je však otázne, či uprednostnia výhodnejší export do zahraničia, alebo zostanú na domácom trhu. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Letoun s Volodymyrem Zelenským málem zasáhl dron. Hrozbě čelil v Moldavsku. O incidentu informoval norský ministerský předseda. Blížší okolnosti ani vzdálenost stroje od letadla ale neupřesnil. Ukrajinský prezident přicestoval do Osla na rozloučení s panovníkem Haraldem V. a s premiérem jednal o posílení protivzdušné obrany. Norsko opustil bezprostředně po skončení smutečního ceremoniálu. Kyjevští představitelé teď k zahraničním cestám využívají moldavská letiště místo polských. Tamní nebe ale opakovaně narušují ruské drony a rakety. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách počítejme místy s přeháňkami, naměříme 16 až 21 stupňů, na Moravě bude o něco tepleji, naměříme tam až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Poslanci přehlasovali Senát, schválili spornou novelu stavebního zákona. Klíčovou změnou je vznik centralizované soustavy státních stavebních úřadů a zavedení jediného řízení s jedním razítkem. Vládní většina si od reformy slibuje konec byrokratických průtahů a zásadní zrychlení výstavby. Opozice i horní komora předlohu ostře odmítají s tím, že nahrává developerům na úkor obcí a veřejného zájmu. Zákon podpořilo 104 poslanců a teď míří k podpisu prezidentovi republiky. Stát vyčistí vojenský prostor Dobrá voda, odveze toxické sudy a zeminu. Sanace na Klatovsku vyjde na 192 milionů korun a potrvá do června roku 2028. Průzkum v Národním parku Šumava odhalil 200 barelů s nebezpečnými chemikáliemi a zhruba 1000 tun kontaminované půdy v podzemních bunkrech. Ředitel parku Pavel Hubený krok vítá, protože lokalitu dosud brzdily právě vysoké finanční náklady. Ministr životního prostředí Igor Červený zahájí práce ještě v září, zatímco jeho předchůdce Petr Hladík odmítá výtky z nečinnosti a mluví o politickém boji. Svádov v Ústí nad Labem se po 20 letech dočkal kanalizace. Připojilo se k ní téměř 120 domácností a také se díky ní vybudovala nová čerpací stanice. Předsedkyně osadního výboru ve Svádově Irena Růžičková si cení toho, že se uleví životnímu prostředí a hlavně místnímu potoku Bahniště.
2: To bylo jenom jedna výust vedle druhé ze všech těch rodinných domků a tam se všechno vypouštělo do toho potoka. Samozřejmě měly septiky, ale znáte to, když se septik naplnil, tak ty přebytky tekly do potoka, což bylo skoro neúnosný.
1: Ke kanalizaci se několik lidí ze Svádova odmítlo připojit. Byli to především ti, kteří si na svých pozemcích vybudovali vlastní čističky odpadních vod. Podle Růžičkové se ale jednalo jen o pár domácností. V Ústí nad Labem ale pořád existují čtvrti, které nejsou napojené na centrální kanalizaci. Jde o Vaňov, Brnou, Hostovice a Skorotice. V Plzni roste zájem o kremaci zvířat. Lidé se s nimi stále častěji chtějí rozloučit důstojně. Jako vzpomínku si mohou nechat vytvořit otisk tlapky nebo dokonce diamant z popela.
3: Pes, kočka nebo i králík jsou často vnímáni i jako členové rodiny. Ke kremaci už byly v Plzni převáženi také mýval, ovce nebo slepice. Největší byl 119-kilový pes, nejmenší křeček. Lidé si kromě urny mohou nechat vytvořit i památeční předměty, kromě otisků tlapek, třeba šperky, sloupky. V nabídce je i diamant z popela. Možností pro ty, kteří nechtějí osobní kontakt, je chladící samoobslužný box, kde stačí zvíře uložit a vše ostatní se řeší online. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Fotbalisté Jablonce jasně přehráli Ostravu. V ligové dohrávce zvítězili 3-0. Severočeši po postupu do konferenční ligy čekali na ligové vítězství 3 duely a díky zisku 3 bodů poskočili na 5. místo neúplné tabulky. Baník naopak potvrdil venkovní krizi a prohrál na hřišti soupeře po třetí za sebou. V dalším zápase remizoval Hradec Králové z Plzní bez branek 0-0. Východočechům tak skončila dlouhá šňůra 8 domácích výher. Čekáme oblačno až polojasno, na horách místy s přeháňkami, teploty se vyhoupnou na 16 až 21 stupňů, na Moravě bude o něco tepleji, naměříme tam až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, mlně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

bych, snad tu schází mě a snad tu schází vždy. Nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec

proč ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: jednu.
1: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga. Policie vyzývá veřejnost k okamžitému zabezpečení školního systému bakaláři. Reaguje na úterní incident, kdy neznámý pachatel prolomil účet studenta Pražské akademie řemesel a pedagogům rozeslal výhrušku ozbrojeným útokem. Do školy okamžitě vyrazily prvosledové hlídky, student ale autorem textu nebyl. Kriminalisté teď vyšetřují případ jako nebezpečné vyhrožování a šíření poplašné zprávy. Provozovatel platformy potvrdil spolupráci s policií a varoval před podvodnými phishingovými zprávami. Uživatelé by si proto měli neprodleně změnit hesla za silná a nikomu nesdělovat své přihlašovací údaje. Evropská cena plynu překročila 79 eur. Poprvé od konce roku 2022. Klíčový kontrakt na nizozemské burze vystoupal v přepočtu na více než 1900 korun za megawatt hodinu. Za skokovým zdražováním stojí zejména vyhrocený konflikt na Blízkém východě a obavy z výpadků dodávek před začátkem topné sezóny. Analytici upozorňují, že růst burzovních cen se brzy promítne i do účtů běžných domácností a malých odběratelů. Situaci na trhu navíc komplikuje blížící se unijní zákaz dovozu ruského skapalněného plynu. Vyhlídky na brzké zlevnění jsou podle ekonomů minimální. Plzeň má nový parkovací dům. Vyrostl u technologického parku Tech Tower v areálu bývalých kasáren a pivovaru na Světovaru. Do objektu se vejde více než 400 aut. Parkovací dům bude sloužit hlavně rezidentům nově budovaných bytových domů a také uživatelům Tech Toweru. Náměstek plzeňského primátora Pavel Bosák říká, že část může od začátku října využívat i široká veřejnost.
2: Všechny tyhle ty budovy mají nějakou povinnou potřebu ze zákona parkování a tenhle dům to uspokuje. Do té doby než bude zaplněn tou povinnou částí, tak bude volná kapacita i pro veřejnost. Ale dlouhodobě byl hlavním cílem uvolnit si parkovací plochy, které doteď byly okolo Světovaru pro tu bytovou výstavbu.
1: Pro veřejnost je mezi 7 a 19 hodinou základní hodinová sazba 10 korun, měsíční non-stop parkování na Světovaru přijde na 13 stovek a celoroční na 15 000 korun. Karlovarský kraj pošle skoro 3,5 milionu lesákům. Peníze pomohou vlastníkům a správcům porostů při obnově lesa nebo při opatřeních, která mají zabránit jeho poškozování.
3: Původně mělo hejtmanství připraveno 5 milionů, ale 25 žadatelů majitelů lesů je nevyčerpá. Všichni se nicméně mohou těšit na plnou podporu, tedy rovný milion. Peníze půjdou na likvidaci klimatických škod, především na hodilou těžbu kvůli suchu, ochranu před hmyzími škůdci a na takzvané oplocenky. Ty se v lesích dávají k mladým stromkům, aby je neokusovala zvěř. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Soud nařídil rekordní rozvodové vyrovnání. Jihokorejský miliardář zaplatí desítky miliard. Zakladatel herní společnosti Smilegate Kwon Hyuk-pin musí své bývalé manželce převést majetek v hodnotě přesahující 2,5 bilionu wonů, tedy téměř 40 miliard korun. Žena získá nejen hotovost, ale především 35% podíl v úspěšné vývojářské firmě, kterou podnikatel dosud 100% ovládal. Soudce sice odmítl nárok na výživné, konstatoval ale stejnou vinu obou partnerů na rozpadu vztahu a zohlednil přínos manželky k budování impéria. Pokud verdikt po případných odvoláních nabude právní moci, půjde o vůbec největší majetkové vypořádání v historii jihokorejského soudnictví. Bude oblačno až polojasno, na horách počítejme místy s přeháňkami, naměříme 16 až 21 stupňů, na Moravě bude o něco tepleji, naměříme tam až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Vyhraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.